0: Mír Zuna nepojede v polovině září na Mezinárodní bezpečnostní a obranou konferenci do Číny, aby nechybělo při závěrečných jednáních o státním rozpočtu na příští rok, řekl předseda sněmovny ASPD Tomio Okamura. Místo ministra pojede pracovník ministerstva. Primář gastroenterologického oddělení fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Jan Martínek v presklubu varuje. Rakovina jícnu strmě stoupá a dohání další typy rakovin. Primář také jmenuje rizika, která nemoci mohou jít naproti.
1: Kouření, pijáctví. V České republice je ho nejvíc v Ostravě, na Ostravsku, čili nezdravý způsob života. Říkám hlavně kouření a pijáctví, ale také chronické pití horkých nápojů, což není úplně případ naší země, ale třeba v Indii, v Turecku se pije dosti horký čaj.
0: Celý presklub najdete na našem webu frekvence1.cz. Podmínky pro poskytování spotřebitelských úvěrů budou zřejmě přísnější. Novelu schválila sněmovna. Zavádí mimo jiné strop pro výši RPSN a reklama už nebude smět naznačovat, že půjčka zlepší finanční situaci člověka. Předloha, která má podle vlády zvýšit ochranu zájemců o úvěr, míří do Senátu. Podle ministryně financí Schillerové při projednávání našli shodu i s opozicí.
2: Dvakrát ročně se setkávají experti z trhu nezisku státu, takže toto fakt funguje. A já jsem i během těch debat měla pocit od opozičních poslanců, že si to kvitovali s povděkem. Pan poslanec Horák jenom poděkoval, tak není co komentovat. Já taky děkuju. Málo kdy se s tím setkám ze strany opozice.
0: Předlohu nyní dostane k posouzení Senát. Spojené státy nikdy nezapomenou na 11. září a proto dnes bojují, uvedl americký prezident Donald Trump u Pentagonu. Na pětě za oběti teroristických útoků z roku 2001 zopakoval také, že Irán je nyní největším světovým sponzorem terorismu a američtí vojáci pracují na tom, aby nikdy nezískal jadernou zbraň. Čeští volejbalisté vstoupili do mistrovství Evropy výhrou 3-1 nad Řeckem. Čtvrtý tým loňského mistrovství světa v Modeně zvítězil 25-21, 25-17, 23-25 a 25-20. Univerzál Marek Šotola nazbíral 18 bodů.
3: Frekvence 1. Počasí.
0: V sobotu čekáme polojasno až oblačno, zejména pak v Čechách s ojedinělými přeháňkami. Ráno na Moravě a ve Slezsku místy mlhy, nejvyšší teploty přes den 19 až 23 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.

0: největší hity posledních let.
1: Po svět je Hollywood.
2: Ale i hity legend pop music. The winner takes it all. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Svět si připomíná 11. září. Asi nás čeká ještě babí léto a Peskov hrozí Litvě. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Spojené státy si připomněly 25. výročí teroristických útoků z 11. září 2001. Při nich atentátníci z džihadistické skupiny Al-Qaida unesli 4 letadla civilní dopravy, aby je následně použili jako útočné zbraně. Pietní akce za oběti se konaly na místech útoků na Manhattanu v New Yorku, u budovy Pentagonu a u Shanksville v Pensylvánii. Americký prezident Trump se zúčastnil ceremonie u ministerstva obrany, kde vzpomínky na čtvrtstoletí staré události provázel zmínkami o současném konfliktu s Iránem. Ceremoniálu v New Yorku se vedle dalších účastnili viceprezident, všichni žijící ex-prezidenti Spojených států či starosta New Yorku. Teploty přes 30 stupňů zažilo Česko tento rok poprvé 23. května a zatím naposledy ve středu. Zda to byl poslední tropický den letošního roku, se podle meteorologů navzdory současnému ochlazení nedá s jistotou říci. Jako poslední tropický den v roce je v historických záznamech uvedený 4. říjen 1929. Primář gastroenterologického oddělení fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Jan Martínek v presklubu varuje. Rakovina jícnu strmě stoupá a dohání další rakoviny.
2: Když se podíváme na data epidemiologická, tak rakovina jícnu stoupá, dokonce strmě stoupá, a pokud ten nárůst bude takto pokračovat, tak ten jícen klidně tu slinivku dohoní. V jícnu jsou dva nádory. První je takzvaný dlažbicobuněční karcinom, což je rakovina z buněk, které v jícnu normálně jsou. A ten před 30 lety všechny nádory jícnu byly jenom toto, ten dlažbicobuněční karcinom.
1: Celý presklub najdete na našem webu frekvence1.cz. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov prohlásil, že se Litva stane terčem ruských jaderných zbraní, pokud si tamní parlament odhlasuje zrušení zákazu rozmístění jaderných zbraní na litevském území, informuje ruská státní agentura TAS. Fotbalisté Třince po velkém obratu ve slezském derby porazili dosud vedoucí Karvinou 3-2 a připsali si první výhru po návratu do druhé ligy. Favorit vedl o 2 branky, ve druhém poločase ale doplatil na červenou kartu Usmana Kondého.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V sobotu čekáme polojasno až oblačno, zejména pak v Čechách s ojedinělými přeháňkami. Ráno místy mlhy, nejvyšší a teploty vystoupají na 19 až 23 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Zóna do Číny nepoletí, rakovina jícnu straší primáře a New York si připomíná 11. září. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Ministr obrany Jaromír Zuna nepojede v polovině září na Mezinárodní bezpečnostní a obranou konferenci do Číny, aby nechybělo při závěrečných jednáních o státním rozpočtu na příští rok, řekl předseda sněmovny ASPD Tomio Okamura. Místo ministra pojede pracovník ministerstva. Primář gastroenterologického oddělení fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Jan Martínek v presklubu varuje. Rakovina jícnu strmě stoupá a dohání další typy rakovin. Primář také jmenuje rizika, která nemoci mohou jít naproti.
2: Kouření, pijáctví v České republice je ho nejvíc v Ostravě, na Ostravsku, čili nezdravý způsob života, říkám hlavně kouření a pijáctví, ale také chronické pití horkých nápojů, což není úplně případ naší země, ale třeba v Indii, v Turecku se pije dosti horký čaj.
1: Celý presklub najdete na našem webu frekvence1.cz. Podmínky pro poskytování spotřebitelských úvěrů budou zřejmě přísnější. Novelu schválila sněmovna. Zavádí mimo jiné strop pro výši RPSN a reklama už nebude smět naznačovat, že půjčka zlepší finanční situaci člověka. Předloha, která má podle vlády zvýšit ochranu zájemců o úvěr, míří do Senátu. Podle ministryně financí Schillerové při projednávání našli shodu i s opozicí.
3: Dvakrát ročně se setkávají experti z trhu, nezisku, státu, takže toto fakt funguje a já jsem i během těch debat měla pocit od opozičních poslanců, že si to kvitovali s povděkem. Pan poslanec Horák jenom poděkoval, tak není co komentovat, já taky děkuju. Málo kdy se s tím setkám ze strany opozice.
1: Předlohu nyní dostane k posouzení Senát. Spojené státy nikdy nezapomenou na 11. září a proto dnes bojují, uvedl americký prezident Donald Trump u Pentagonu. Na pětě za oběti teroristických útoků z roku 2001 zopakoval také, že Irán je nyní největším světovým sponzorem terorismu a američtí vojáci pracují na tom, aby nikdy nezískal jadernou zbraň. Čeští volejbalisté vstoupili do mistrovství Evropy výhrou 3-1 nad Řeckem. Čtvrtý tým loňského mistrovství světa v Modeně zvítězil 25-21, 25-17, 23-25 a 25-23. Univerzál Marek Šotola nazbíral 18 bodů.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V sobotu čekáme polojasno až oblačno, zejména pak v Čechách s ojedinělými přeháňkami ráno na Moravě a ve Slezsku místy mlhy, nejvyšší teploty přes den 19 až 23 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Svět si připomíná 11. září. Asi nás čeká ještě babí léto a Peskov hrozí Litvě. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Spojené státy si připomněly 25. výročí teroristických útoků z 11. září 2001. Při nich atentátníci z džihadistické skupiny Al-Káida unesli 4 letadla civilní dopravy, aby je následně použili jako útočné zbraně. Pietní akce za oběti se konaly na místech útoků na Manhattanu v New Yorku, u budovy Pentagonu a u Shanksville v Pensylvánii. Americký prezident Trump se zúčastnil ceremonie u ministerstva obrany, kde vzpomínky na čtvrtstoletí staré události provázel zmínkami o současném konfliktu s Iránem. Ceremoniálu v New Yorku se vedle dalších účastnili viceprezident, všichni žijící ex-prezidenti Spojených států či starosta New Yorku. Teploty přes 30 stupňů zažilo Česko tento rok poprvé 23. května a zatím naposledy ve středu. Zda to byl poslední tropický den letošního roku, se podle meteorologů navzdory současnému ochlazení nedá s jistotou říci. Jako poslední tropický den v roce je v historických záznamech uvedený 4. říjen 1929. Primář gastroenterologického oddělení fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Jan Martínek v Pressklubu varuje. Rakovina jícnu strmě stoupá a dohání další rakoviny.
2: Podíváme na data epidemiologická, tak rakovina jícnu stoupá, dokonce strmě stoupá, a pokud ten nárůst bude takto pokračovat, tak ten jícen klidně tu slinivku dohoní. V jícnu jsou dva nádory. První je takzvaný dlažbicový buněčný karcinom, což je rakovina z buněk, které v jícnu normálně jsou. A ten před 30 lety všechny nádory jsou byly jenom toto, ten dlažbicový buněčný karcinom.
1: Celý Pressklub najdete na našem webu frekvence1.cz. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov prohlásil, že se Litva stane terčem ruských jaderných zbraní, pokud si tamní parlament odhlasuje zrušení zákazu rozmístění jaderných zbraní na litevském území, informuje ruská státní agentura TAS. Fotbalisté Třince po velkém obratu ve slezském derby porazili dosud vedoucí Karvinou 3-2 a připsali si první výhru po návratu do druhé ligy. Favorit vedl o 2 branky, ve druhém poločase ale doplatil na červenou kartu Usmana Kondého.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V sobotu čekáme polojasno až oblačno, zejména pak v Čechách s ojedinělými přeháňkami. Ráno místy mlhy, nejvyšší a teploty vystoupají na 19 až 23 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

nevidí mi do hlavy, nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy, nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než bluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to zná.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Celý můj život plave na vodě. Mám vítr z lidí, co...
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Je to tak, první ranní sobotní zprávy s datem 12. září na Frekvenci 1 přináší Lucie Šmídová. Vám všem krásnou sobotu.
2: Hezké ráno, Seňáková vyhrála s Tausendovou US Open. Bude polojasno a 23 stupňů. A teď zpomalíte v omezení na D5 se za Plzní. Česká tenistka Kateřina Seňáková vyhrála s Američankou Taylor Tausendovou US Open. Získala 12. grandslamový titul v dámské čtyřhře a společně s mixem 13. celkově. Nasazené jedničky porazily ve finále americkou dvojici 5-7, 6-0, 6-2. 30-letá Seňáková ovládla US Open podruhé v kariéře. Poprvé se jí to povedlo před 4 lety po boku Barbory Krejčíkové. Tropický den by mohl letos ještě přijít. Teploty přes 30 stupňů zažilo Česko tento rok poprvé 23. května a zatím naposledy ve středu 9. září. Zda to byl i poslední tropický den letošního roku, se podle meteorologů navzdory současnému ochlazení nedá s jistotou říct. Jako poslední tropický den v roce je v historických záznamech uvedený 4. říjen 1929. Lázně Bohdaneč obnoví dílo Pernštejnů. V životě uvedou hned dva zapomenuté rybníky.
3: Projekt se zaměří na obnovu rybníků, opravu hrází a výpustních zařízení a vytvoření nových tůní. Odstraňovat se budou i náletové dřeviny a okolní mokřady. To vše má zlepšit stav vodních ploch a vrátit oblasti její přírodní funkci. Obnovu rybníků tady plánovalo už několik vedení radnic, ale nikomu se to nepodařilo. Pomohla až aktivita spolku Pestré Polabí a dotace. Práce přijdou zhruba na 5 milionů korun. Dodají je z většiny evropské a státní dotace. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
2: Filipínským hasičům se podařilo vstoupit na palubu vyhořelého trajektu, který v noci na čtvrtek začal hořet cestou z Manily. Podle předběžného sčítání tam nalezli 30 těl, počet mrtvých se tak zvýšil z 5 na 35. Dalších 56 lidí se stále pohřešuje.
0: Frekvence 1.
4: Počasí.
2: Teď po ránu na Moravě a ve Slezsku pozor místy na mlhy. Přes den bude polojasno až oblačno, zejména v Čechách s ojedinělými přeháňkami. Nejvyšší teploty 19 až 23, na severovýchodě a východě kolem 17.
4: Frekvence 1.
0: Doprava.
2: Pomalíte na D5 se za Plzní směrem na Rozvadov na 88. kilometru u Domažlic je omezení, a to až po 95. kilometr. Opatrně a šťastnou cestu.
0: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.

0: první čerstvé informace, první čerstvý přísun těch podstatných věcí, které jste měli slyšet, jste právě teď dostali na Frekvenci 1. Ode mě pro vás naopak to nejlepší z muziky. Billy Joel, Lady Gaga, anebo právě teď Ondřej Ládek, teda pardon, Xindl X a Puberťák na Frekvenci 1. Hezké ráno.
1: Příjemné vstávání.
2: Víkendové ráno.
3: A Petr Wagner.

0: 6 hodin, k tomu 14 minut, tohle je Rádio Frekvence 1 a tohle je taky sobotní ranní víkend na Frekvenci 1. S vámi také Petr Wagner, přeji krásné, pohodové vstávání, taky šťastnou cestu, ať už míříte kamkoliv. No a právě na cesty rozhodně přijde vhod 100% počasí. Podle meteorologů by tropický den letos mohl ještě přijít. Teploty přes 30 stupňů zažilo Česko poprvé letos 23. května, zatím naposledy ve středu 9. září. Zda to byl úplně tropický letošní den tohoto roku, se podle meteorologů navzdory současnému ochlazení nedá s jistotou říct. My si za malou chvíli řekneme k tomu dnešnímu počasí, k tomu dnešnímu s datem 12. září více, ať jste v obraze. No a taky si řekneme více k sázkám a penězům v Česku, protože jak tady mám průzkum, tak se ukazuje, že lidé v Česku prosázeli v prvním pololetí v hazardních hrách 575 miliardy korun. A pak, že nejsou prachy, kde se točí nejvíc peněz? Zda sázejí děti, zda sázejí také důchodci. A kolik připadá na každého z nás jednotlivě, řekneme si za malou chvíli. Tak držte vlnu a za chvilku už Miraj, Ace of Base nebo Michael Jackson s další muzikou Frekvence 1.
1: Škoda Octavia na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
2: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka

0: ti vrátí rovnováhu. Doktor Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
1: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
3: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
4: Celý den tvý chyby hledám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec, na

0: Hezké dobré ráno, 6 hodin, k tomu 29 minut, takový aktuální čas na frekvenci 1. Říká se, že v Česku peníze u běžných lidí moc nejsou, že peněženky běžných občanů jsou prázdné, než poloprázdné, ale opak je pravdou, protože nový čerstvý průzkum ukazuje úplně něco jiného. Lidé v Česku prosázeli v prvním pololetí v hazardních hrách neuvěřitelný ranec peněz. Kolik se točí nejvíc peněz, v čem a kolik připadá na každého z nás, myslím jednotlivě, to vám prozradím za malou chvíli. K tomu taky informace, které se týkají muziky. Skupina Krištof, Rednex anebo Mr. Big To Be With You na frekvenci 1 společně taky s krátkými zprávami aktuálně o 6:30, čili právě teď.
1: Přeju vám hezké ráno. Na český trh se podle České obchodní inspekce dostal vánoční světelný řetěz z Číny, který může vážně zranit nebo dokonce zabít. Mohlo by dojít k vytržení přívodu z jednotky a odhalit živé části výrobku. Podle TNCZ výrobek v Česku prodával obchodník z Karlových Varů. Na náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze řeší problém. Jen čtvrt roku po otevření je na stole reklamace laviček, z kterých mizí barva, ale hlavně praská. Po 90 letech se dnes v nejvyšší domácí fotbalové soutěži utkají dva brněnské týmy. Zbrojovka v souboji nováčku přivítá Artis. Zápas začne v 15 hodin.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Zpomalíte na D5 se za Plzní směrem na Rozvadov na 88. kilometru u Domažlic je omezení a to až po 95. kilometr. A zdržet se můžete také na D55 se mezi 16. a 19. kilometrem ve směru na Zlín. Tady až do 17 hodin pojede pomalu vozidlo údržby.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Ital našel ve zdi koupeného domu Liry za 1,7 milionů. Banka mu je už nechce vyměnit.
2: Co to jsou starý liry. Chudá. No to je bolestný. Tomu nevyměněj. Ale to, protože to je vždycky do termínu a pak ještě nějaká doba je prodloužená, že to může ten jako do nějaký částky, ale tomu nevyměněj. To je strašně dlouho starý liry. To je desítky let.
1: Já to nevím, co bych dělala.
2: No nic byste nedělala, zatopila byste s tím a šla byste ráno na nákup s novejma lirama.
1: Tak nic, ale děkuju, že jsi mi to poslal.
2: To byly ty liry s těma nulama, které se zrušily, ale to je plno let, co se to zrušilo.
1: A víte, jak se říká, že všechno se děje z nějakého důvodu, jako proč se to tomu člověku chudákovi stalo?
2: No tak to, když se chopíte tohle pořekadlo, se v životě utrápíte. To jako nejde. Se vyhejbám těmhle sloganům. Všechno se děje z nějakého důvodu. Ty začnete pátrat, co je ten důvod. No tak to ne, to já nedělám.
1: Protože ti to má poučit třeba.
2: Ne, to, no, to jako se říká, že všechno zlý je pro něco dobrý.
1: No.
2: To je taky pofiderní slogan, protože bych vám vyjmenoval, nechci tady kazit posluchačům náladu, asi 100 případů, kdy fakt něco špatného pro nic dobrýho nebylo. Takže bych řekl, někdy se stane, že něco špatného může být pro něco dobrý. A dal bych tam ty podmínění ze všech stran teda.
1: Ale je fakt, že jako slyšet tuhle tu historku, jak někdo najde takovýhle vlastně zbytný bohatství, tak potěší po ránu. Protože no, víš, jako, že na tom někdo může být někoho...
2: Potěší, tak ta představa, že by to našel v době, kdy to mělo tu hodnotu, je jiný příběh, ale to, co našel on, to je jenom vzpomínka a suvenír. No, ale do té doby, dokud to nenašel, tak ho nenapadlo, že by někdy mohl mít v baráku velký peníze.
1: No,
2: že
1: jo? No. Ještě navíc.
2: Tak ono je tohle taky dobrý někdy si ten mozek hodit trošku dozadu. Jo, co bych dělal, kdybych jako nic takového tady nikdy nenašel, tak bych byl zoufalej. Já jsem to koupil kvůli lirám, nekoupil, no tak klid, ne. No.
1: Tomu určitě pomůže.
2: A mě to je jedno, že o něj starat nebudu, hele. A mám svých starostí, jo. Kvůli takovýhle kravině budu pomáhat někomu cizímu.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Frekvence 1, 6 hodin, k tomu 40 minut a musím konstatovat hned na úvod a pak, že nejsou peníze. Představte si, že lidé v Česku vsadili v prvním pololetí v hazardních hrách neuvěřitelných 575 miliardy korun. V přepočtu to vychází více než 100 000 prosázených korun na hlavu tady v České republice. Ve srovnání se stejným obdobím loni 2025 se objem vkladů zvýšil o 12,6%. Nejvíce peněz se prý přitom točí ve výherních automatech, což vyplývá z údajů finanční správy. Z prosázených peněz tak Češi dohromady za půl roku prohráli skoro 36 miliard korun. V přepočtu to prý vychází zhruba na 6,5 tisíce korun ročně na každého obyvatele Česka, včetně prý dětí. Člověk by neřekl, jací jsou ty děti, takový gambleři normálně.
1: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení, bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.

necháme čas kolem nás ubíjet.

0: Jaká další muzika do vašich uší je přichystaná? Můžeme prozradit třeba jenom ochutnávka taková malá. Určitě jste poznali Bruno Marse. Taky kapela, která je přes 30 let na české hudební scéně. Michal Malátný a celá jeho činasky parta. A nebo jeden výlet taky do devadesátek. Jasně, Mr. President, Jojo Action. A akční to bude po sedmé.
1: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
2: 7 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Je to tak, přichystané další ranní zprávy na frekvenci 1. Lucie Šmídová, vám všem hezkou sobotu.
3: Dobré ráno, v Česku máme stále více případů z žloutenky. Čeští volejbalisté nastoupí proti Švédsku. V omezení se můžete zdržet na D5 u Plzně. Přibývá případů žloutenky. Do konce prázdnin zachytili lékaři jen o 7 případů žloutenky typu C méně než za celý loňský rok. Do konce srpna to bylo 1368 případů. Za tak vysokým číslem může být lepší diagnostika a také elektronizace hlášení. Podle lékařů ale nemocných skutečně přibývá. Navržený schodek státního rozpočtu 389 miliard korun, který pro příští rok naplánovala ministryně financí Alena Schillerová, by nakonec mohl po koaličních vyjednáváních klesnout o 4 až 6 miliard. Veřejnoprávní televizi to řekli dva na sobě nezávislí zdroje z vedení koaličních stran. Konkrétní výše návrhu rozpočtového schodku má vláda schvalovat 21. září. Kladruby nad Labem dnes ožívají svátkem koní. Akce už téměř 10 let láká celé rodiny.
4: Sobota patří 9. ročníku akce Kladruby na Ruby. Nechybí tak ukázky starokladrubských koní, dětský program, tradiční řemesla i koncert. K tomu všemu je navíc vstup na závodiště zdarma. Chybět nebude tradiční předvedení starokladrubských koní na kolbišti, ale také voltiž, kočárový rej, jezdecká čtverilka nebo pushball. K tomu tady připravili i slámohrad a skoky do slámy. Prohlídky jsou dnes dokonce v prodlouženém režimu. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
3: Čeští volejbalisté po pátečním úspěšném vstupu do mistrovství Evropy se hrají druhý zápas ve skupině A proti Švédsku. Svěřenci trenéra Jiřího Nováka porazili v úvodním duelu v Modeně 3-1 Řecko. Se Švédskem se Češi naposledy potkali loni v létě v přípravě a oba zápasy vyhráli. K dnešnímu utkání nastoupí v 16 hodin.
2: Frekvence 1.
5: Počasí.
3: Teď po ránu na Moravě a ve Slezsku pozor místy na mlhy. Přes den bude polojasno až oblačno, zejména v Čechách s ojedinělými přeháňkami. A nejvyšší teploty 19 až 23, na severovýchodě a východě kolem 17.
5: Frekvence 1.
2: Doprava.
3: Zpomalíte na D5 za Plzní směrem na Rozvadov na 88. kilometru u Domažlic je omezení a to až po 95. kilometr. A zdržet vás můžou také práce na D55 mezi kilometry 16 a 19 ve směru na Zlín. Bude až do 17 hodin uzavřený jeden pruh.
2: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
3: 7:04 ranní pokračuje víkendové ráno na Frekvenci 1 s Petrem Wagnerem.
0: Krásné dobré jitro, muzika. Ta dělá samozřejmě taky ráno, Pink, Bruno Mars, Big Mountain a pozor, mám tady pro vás taky rozhovor s hercem Tomášem Jiřábkem. Podrobnosti za malou chvíli na Frekvenci 1, tak držte vlnu.
3: A krásnou sobotu.

6 minut, čtvrt na 8, hezkou sobotu vám všem přeje Petr Wagner. Společnost vám ve víkendovém ránu dělá stále Radio Frekvence 1. No a taky skvělá muzika, což tomu bude i za malou chvíli, skupina činasky ATC Soul Asylum. No a jelikož máme víkend, tak si můžete klíďo, píďo vychutnat i skvělé hosty a rozhovory společně s nima, a to skrz náš web www.frekvence1.cz nebo

0: aplikaci YouRadio Talk. Třeba, když byl hostem tento týden herec Tomáš Jiřábek, padla také mimo jiné otázka v rozhovoru, jestli ho během natáčení Božího plánu nechali řídit skutečnou tramvaj. A co odpověděl?
1: Úplně nenechali. Ale ve vozovně pár metrů jsem ujel, tam mě nechali, a pak to většinou řídil double, anebo já jsem seděl vepředu v té tramvaji a vzadu v té tramvaji byl skutečný řidič, který vlastně z toho druhého vozu to jako řídil.
2: Jako z toho vzadu, jak ano, jsou dva zase.
1: Ano. My jsme využili pouze ten starší typ. Tohleto, a ono to není úplně jednoduchý, jako kdyby se něco stalo, já bych musel projít jakoby složitý a zkouškama, psychotestama, tohle, abych mohl jako vyjet do Prahy. Není to úplně sranda. A je to správně.
2: Mm-hmm. Tramvaj asi jsou často nervózní. Hodně tam zvonějí tím. Jste taky nervózní v tom? To musíte být tak,
1: když jsem poprvé vlez do té tramvaje a nechali mě tam to, tak jsem zvonil jak
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváš Kokolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jar kapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Frekvence 1, tohle je taky víkendové ráno, přiblížila se nám 7:30, za malou chvíli krátké zprávy, k tomu ještě informace, že za malou chvíli vám také do uší pošlu čerstvý průzkum, který se týká vozového parku v Česku. Jak stará auta máme v průměru, jak jsme na tom celosvětově, schválně můžete zatím tipovat, přemýšlet o tom, jak to vypadá, já vám podrobnosti dodám za malou chvíli ve víkendovém ránu. Jak jsem sliboval, jsou tady krátké zprávy a Lucie Šmídová.
1: Dobré ráno, kratom bude zřejmě možné od příštího roku koupit až od 21 let, ne od 18 let jako dosud. Počítá s tím novela o návykových látkách, kterou se chystá v pondělí projednat vláda. Po dvouleté přestávce obnoví v pondělí provoz turistické informační centrum na nádraží v Ostravě Svinově. Pobočku v září 2024 výrazně poškodila povodeň. Spojené státy vyzvaly posádky tankerů, které plují Hormuzským průlivem, k využití vyhrazených časů kvůli zajištění vojenské ochrany.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Stále zpomalíte na D5 za Plzní směrem na Rozvadov na 88. kilometru u Domažlici omezení a to až po 95. kilometr. Opatrně a šťastnou cestu.

něco s tím, možná to znáte, když usínáte, když na moři hledám směr.

0: 43 minut, Rádio Frekvence 1, krásné ráno a šťastnou cestu vám všem i za volant. A když už jsme u těch řidičů aut, tak si představte, že Česko má podle Evropské asociace automobilových výrobců druhý nejstarší vozový park v Evropské unii, a to hned po Řecku, kde je průměr 17,5 roku. Třetí je potom Rumunsko spolu s Estonskem, kde je průměr 15,4 roku. No a naopak nejmladší auta jezdí v Lucembursku průměrně 8 let, potom v Rakousku 9,3 roku, no a v Dánsku 9,6 roku. Jinak při srovnání celé Evropy mimo EU najdeme země, kde jsou auta v průměru ještě starší než v Česku a Řecku. Například v Albánii, Bosna, Hercegovina nebo taky Ukrajina. Teď pro všechny věkové kategorie i karosérie Bezva muzika Frekvence 1, Meghan Trainor, Richo Miller anebo The Rembrandts na Frekvenci 1.
1: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení, bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.

0: Přátelé a přátelé, nabízíme další porci muziky. Co konkrétně v hodině příští? Třeba roztancovaný Offenbach a Norma Jane Martin. Společně s ní taky zástupce české muziky kapela Slza. Taky rozjuchaná taneční věc do toho dnešního zamračeného rána. A nebo pro změnu Taylor Swift. Zpěvačka, milovnice amerického fotbalu. Zvláště Travise Kelseyho. Tohle společně s rubrikou Honzy Krause, to vás čeká po 8 na Frekvenci 1.
1: 8 hodin, Frekvence 1, zprávy.
0: No a vzhledem k tomu, že je tady 8, je tady také Lucie Šmírová a jsou tady také zprávy Frekvence 1.
2: Dobré ráno, děti v Česku chtějí u rodičů bydlet do 30 let. Syňáková vyhrála s Tausendovou US Open, bouralo se na D10 směrem na Prahu. Téměř 9 z 10 mladých Čechů už buď sami bydlí, nebo se plánují od rodičů osamostatit nejpozději do 30 let věku. Ukázal to nejnovější průzkum. Dalších 12% se chce osamostatnit nejpozději po dokončení střední školy. Důvodem, proč zůstávají, jsou finance. Například při stěhování do pronajatého bytu musí mladý člověk počítat nejen s pravidelným nájemným, ale často také s několika většími vstupními platbami najednou. Tropický den by mohl letos ještě přijít. Teploty přes 30 stupňů zažilo Česko tento rok poprvé 23. května a zatím naposledy ve středu 9. září. Zda to byl i poslední tropický den letošního roku, se podle meteorologů navzdory současnému ochlazení nedá s jistotou říct. Jako poslední tropický den v roce je v historických záznamech uvedený 4. říjen 1929. Lázně Bohdaneč obnoví dílo Pernštejnů. V život uvedou hned dva zapomenuté rybníky.
3: Projekt se zaměří na obnovu rybníků, opravu hrází a výpustních zařízení a vytvoření nových tůní. Odstraňovat se budou i náletové dřeviny a okolní mokřady. To vše má zlepšit stav vodních ploch a vrátit oblasti její přírodní funkci. Obnovu rybníků tady plánovalo už několik vedení radnic, ale nikomu se to nepodařilo. Pomohla až aktivita spolku Pestré Polabí a dotace. Práce přijdou zhruba na 5 milionů korun. Dodají je z většiny evropské a státní dotace. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
2: Česká tenistka Kateřina Siňáková vyhrála s Američankou Taylor Townsendovou US Open. Získala 12. Grand Slamový titul v dámské čtyřhře a společně s mixem 13. celkově. Nasazené jedničky porazily ve finále americkou dvojici 5-7, 6-0, 6-2. 30-letá Siňáková ovládla US Open podruhé v kariéře. Poprvé se jí to povedlo před 4 lety po boku Barbory Krejčíkové.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Na Moravě a ve Slezsku ještě pozor, místy na mlhy. Přes den bude polojasno až oblačno. V Čechách může ojediněle zapršet. A nejvyšší denní teploty 19 až 23. Na severovýchodě a východě kolem 17.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Nehodu hlásí z D10.
4: Okolo 10 minut zdržení naberete před dopravní nehodou na dálnici D10, která se stala na 64. kilometru ve směru na Prahu. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
1: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
2: Víkendové ráno na Frekvenci 1 pokračuje, s vámi je Petr Wagner.
0: Krásné dobré ráno, příjemný poslech, příjemná informace zazněla taktéž ve zprávách, že tropický den bychom letos ještě mohl přijít a ho budeme očekávat s otevřenou náručí.

0: tomu 13 minut, tohle je Rádio Frekvence 1, tohle je taky sobotní ranní víkend. S vámi Petr Wagner, přeji krásné, pohodové vstávání, taky šťastnou cestu, ať už míříte kamkoliv. No a právě na ty cesty rozhodně přijde vhod počasí. Podle meteorologů by tropický den prý letos ještě mohl přijít. Teploty přes 30 stupňů zažilo Česko tenhle ten rok poprvé 23. května. Zatím naposledy ty tropy byly 9. září. Zda to byl i poslední jaksi tropický den letošního roku, se podle meteorologů navzdory současnému ochlazení nedá úplně s jistotou říct. My si za malou chvíli řekneme, jak to vypadá s tím dnešním počasím, jo? Více podrobností. Také mám pro vás po prázdninách navrátivšího Honzu Krause společně s Blondýnou. O čem bude rubrika? Bude tam jeden happy end, protože stovky ukradených lehátek a slunečníků z pláže v Itálii se po dvou letech konečně našly. Co to znamená, kdo z toho má největší radost, řekneme si za chvilku. No a z muziky Slza, Shakira a nebo No Doubt vám všem hezkou sobotu.
1: Jak se do rádia volá,
2: tak se z rádia ozývá.
1: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
2: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
1: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
2: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
1: Nahrajte vzkaz
2: a už jsme v kontaktu.
1: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
3: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
4: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.

0: pohodovou sobotu s datem 12. září venčuji a přidávám za malou chvíli už konečně po prázdninách taky rubriku Honzy Krause společně s Blondýnou na Frekvenci 1. Bude to mít happy end, to můžu prozradit dopředu, protože se po dvou letech konečně našly stovky ukradených lehátek a slunečníků z pláže v Itálii. Kde se našly, kdo z toho měl jaký prospěch, to už se dozvíte z úst Honzy Krause. Co se týká toho dnešního počasí, jak jsem sliboval v úvodu téhleté hodiny, tak podle meteorologů počítejte s polojasnou až oblačnou oblohou, teď ráno ojedinělé mlhy, s větší pravděpodobností na Moravě ve Slezsku, večer od západu přibývání vysoké oblačnosti, jinak nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů, na východě a severovýchodě kolem jenom 17 stupňů Celsia. Co dalšího nového, jsou tady zprávy a půl devátá, Frekvence 1.
1: Dobré ráno, na český trh se podle České obchodní inspekce dostal vánoční světelný řetěz z Číny, který může zranit nebo dokonce zabít. Mohlo by dojít k vytržení přívodu z jednotky a odhalit živé části výrobku. Podle TNCZ výrobek v Česku prodával obchodník z Karlových Varů. Na náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze řeší problém. Jen čtvrt roku po otevření je na stole reklamace laviček, ze kterých mizí barva, ale hlavně praskají. Po 90 letech se dnes v nejvyšší domácí fotbalové soutěži utkají dva brněnské týmy. Zbrojovka v souboji nováčku přivítá Artis. Zápas začne ve 3 hodiny odpoledne.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Pozor na nehodu na D10.
3: Okolo 10 minut zdržení naberete před dopravní nehodou na dálnici D10, která se stala na 64. kilometru ve směru na Prahu. Z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic. Honza.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Stovky slunečních lehátek ukradených v Itálii se po dvou letech našly na pláži v Albánii.
2: No, vidíte, no tak to je vedle, no tak tam neměli na co lehnout, tak něco odvezli. No. Ježišmarja, slunce je pro všechny.
1: 350 kousků.
2: No, to je není tak moc. Ne. Sám se datí na velký pláži na Potata. A Italové měli vždycky mraky lehátek, tak by bylo hezký, kdyby svým albánským bratrům taky něco nechali. Ještě neměli na co lehnout, chudáci.
1: No jo, no tak jako tam se tolik nejezdilo, až teďka to mě
2: no, to začíná, no, to skončí, takže nakonec všechny lehátka budou mít Albánci. Italové budou mít plno prázdných lehátek, takže jim je budou rádi prodávat Albáncům.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: 43 minut, Rádio Frekvence 1, dobré ráno, taky dobrou chuť, jestli právě teď si dopřáváte tu sobotní snídaní. A když už jsme u toho jídla, jaká mastná pokuta asi tak může čekat strávníky v dánských restauracích? Ano, mluvím o tom záměrně, protože ve městě Koge musí totiž zákazníci jisté restaurace platit pokuty, pakliže na talíři nechají nesnědené maso. Personál totiž postihuje tyhle ty zákazníky a uplatňuje na nich pokutu v případě, že host jednoduše nedojí tři a více kousků masa. Přičemž každý z nich podniku naúčtuje tomu zákazníkovi 25 dánských korun za každý kousek masa, což je asi zhruba 81 korun. Což mi tak trošičku připomíná, jak dva termiti přijdou do restaurace a říkají číšníkovi: dobrý den, prosíme stolek pro dva.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší.
1: Největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend.

0: s námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doktorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
3: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.

víkendové ráno nebo dopoledne na frekvenci 1 s muzikou. Tou nejlepší 24 hodin, kterou máme, tak vám servírujeme a servírovat pochopitelně budeme, a to i po 9. raní. Co konkrétně? Třeba divoký Bill, který vás zapřede do své hudební sítě. Nebo retro hudební vzpomínky na 90. 24/7. A nebo si dáme ještě film.

0: kolečko a Suchánek a je vám jasné, že vás čeká rubrika Cože?
1: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Je to tak, přednost mají zprávy v 9 na frekvenci 1. Lucie Šmídová, hezkou sobotu vám všem.
2: Pěkné ráno, v Česku máme stále více případů žloutenky. Čeští volejbalisté nastoupí proti Švédsku. Dvě nehody komplikují provoz na D1. Přibývá případů žloutenky. Do konce prázdnin zachytili lékaři jen o 7 případů žloutenky typu C méně než za celý loňský rok. Do konce srpna to bylo 1368 případů. Za tak vysokým číslem může být lepší diagnostika a také elektronizace hlášení. Podle lékařů ale nemocných skutečně přibývá. Navržený schodek státního rozpočtu 389 miliard, který pro příští rok naplánovala ministryně financí Alena Schillerová, by nakonec mohl po koaličních vyjednáváních klesnout o 4 až 6 miliard. Veřejnoprávní televizi to řekli dva na sobě nezávislé zdroje z vedení koaličních stran. Konkrétní výše návrhu rozpočtového schodku má vláda schvalovat 21. září. Kladruby nad Labem dnes ožívají svátkem koní. Akce už téměř 10 let láká celé rodiny.
3: Sobota patří 9. ročníku akce Kladruby na Ruby. Nechybí tak ukázky starokladrubských koní, dětský program, tradiční řemesla i koncert. K tomu všemu je navíc vstup na závodiště zdarma. Chybět nebude tradiční předvedení starokladrubských koní na kolbišti, ale také voltiž, kočárový rej, jezdecká čtverilka nebo pushball. K tomu tady připravili i slámohrad a skoky do slámy. Prohlídky jsou dnes dokonce v prodlouženém režimu. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
2: Čeští volejbalisté po pátečním úspěšném vstupu do mistrovství Evropy sehrají druhý zápas ve skupině A proti Švédsku. Svěřenci trenéra Jiřího Nováka porazili v úvodním duelu Modeně 3-1 Řecko. Se Švédskem se Češi naposledy potkali loni v létě v přípravě a oba zápasy vyhráli. K dnešnímu utkání nastoupí v 16 hodin.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Na Moravě a ve Slezsku ještě pozor, místy na mlhy, přes den ale bude polojasno až oblačno. V Čechách může ojediněle zapršet. Nejvyšší odpolední teploty 19 až 23 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 17.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Dvě nehody hlásí zde jedničky.
4: Asi 20 minut zdržení naberete před dopravní nehodou na dálnici D1, která se stala na 64. kilometru ve směru na Prahu. A na té samé dálnici se bouralo ještě na 262. kilometru ve směru na Ostravu. Tady je to ale bez držení. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
1: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
2: 3 minuty po 9. hodině pokračuje víkendové ráno na Frekvenci 1 s Petrem Wagnerem.
0: Já už jsem to podstatné řekl, to podstatné taky zaznělo ve zprávách, jenom možná dodám navrch toho všeho David Guetta, One Republic, Licky Lee anebo Cher s muzikou, kterou otevíráme 9.

0: 13 minut, no a ve víkendovém ránu na frekvenci 1 v tom sobotním vaše, po naše oblíbená rubrika, cože? Ano, naši rádioví rádci jsou po prázdninách zase zpátky v éteru, čili Michal Suchánek, Petr Kolečko, zase připravení řešit vaše dotazy a problémy. A co to bude dnes?
1: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na frekvenci 1.
2: Proč mají všichni holuby podobnou velikost? Když mezi lidmi najdete dvoumetrového chlapa i 1,50 m vysokou paní, neměli by být taky občas nějací pořádní holubí obři? Ale no tak já nevím, tak ono asi druhově, ten holub je vlastně jenom jeden druh, že jo? To není jako je třeba jezevčík a bernardín u psů.
3: No.
2: Jo, že vlastně
3: pták,
2: i když...
3: To je čeleď ptánkovitá.
2: I jsou třeba ještě španělský holuby, že jo, který jsou jinak veliký.
3: No ty se motají tou níčkou.
2: Přesně, španělský ptáček se z toho dělá, no. A ty jsou větší.
3: No, tak oni, to by musel být už pak jako čáp, ale to nevím, jestli se mu bude chtít letět jako na Stroměstský náměstí sednout si na mistra Jana Husa, jako, že jo.
2: No hlavně, kdyby byly jako plný Stroměstský náměstí těch čápů, jako v tom stejném množství, kde jsou tam ty holuby, tak by to bylo docela jako nepříjemný, no.
3: No.
2: To je jako ideální velikost pro ně, no.
3: No protože, že jo, oni to začalo celý, že byli poštovní ty holuby, že jo. Takže
2: oni měli tu aerodynamiku prostě stejnou a holubice zase byly ty mírový, takže vlastně kluk byl stejně velký a holka, a ty holubice jsou taky stejně velký jako holuby, no. Ale ono to fakt funguje do dneška, že jo, ty poštovní holuby vlastně jsou takový poslední ekvivalent nějakému tomu e-mailu nebo tak, takže potřebuješ něco, tak dáš, tak prostě zaťukáš na okno, že jo, přiletí holub, že to někde taky děláš. A stejně tak, když prostě třeba se doma hádáš s manželkou, potřebuješ mír, tak zaťukáš na okno a přiletí holubice míru.
3: To je hezky.
1: Cože?
4: Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
1: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1.
5: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
6: Tady Karol. Společně s Bobem Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra. Celé dopoledne s Bobem Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
8: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
9: Nejoblíbenější nákupy roku jsou zpět. Dny Merien. Od 18. do 21. září přicházejí se slevovými kupóny na módu, kosmetiku, elektro i vybavení bytu. Stáhněte si aplikaci Dny Merien a užijte si slevy až 70%. Nakupujte chytře od 18. do 21. září. Dny Merien.
10: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
11: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.

0: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
1: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
0: Rozbalí to Karol Akvído, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
1: Tohle si nesmíš nechat ujít.
0: Kompletní program najdeš na piggy.cz.
2: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Piggy a Lily jezdí za dětmi vždy bezpečně.

0: 9 hodin, k tomu 30 minut, Radio Frekvence 1, čili půl desátá ve víkendovém ránu. Jak je vidět, soutěžit se dá v letčems, třeba jako v Maďarsku, v kopání hrobů na čas. Slyšíte dobře, o to zajímavější je také cena pro vítěze. Počkejte si na podrobnosti ve víkendovém ránu už za malou chvíli. Přednost mají o půl desáté zprávy Frekvence 1, pojďme na ně.
1: Hezké ráno, kratom bude zřejmě možné od příštího roku koupit až od 21 let, ne od 18 let jako dosud. Jeho prodej v e-shopech bude zakázaný. Počítá s tím novela o návykových látkách, kterou se chystá v pondělí projednat vláda. Požár zahradního domu v Rouchovanech na Třebíčsku způsobil škodu 2,5 milionu korun. Objekt začal hořet v noci na dnešek, nikdo se nezranil. Spojené státy vyzvaly posádky tankerů, které plují Hormuzským průlivem, k využití vyhrazených časů kvůli zajištění vojenské ochrany.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Podíváme se na sobotní provoz.
3: Asi 20 minut zdržení naberete před dopravní nehodou na dálnici D1, která se stala na 64. kilometru ve směru na Prahu. A na té samé dálnici se bouralo ještě na 262. kilometru ve směru na Ostravu. Tady je to ale bez zdržení. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.

čas se zhasl. To, jak život zrychlil z nuly na stup. Pak co to s námi od 10 k 5.

0: 9 hodin, k tomu 43 minut, Rádio Frekvence 1 vám všem příjemné a pohodové sobotní jitro. Musím přiznat, že už jsem slyšel a viděl hodně nejrůznějších soutěží, ale soutěž v kopání hrobu na čas, to je teda mazec. Ano, celkem 19 týmů se zúčastnilo prý už 9. ročníku celostátní soutěže hrobníků v severomaďarském městě Nyírgyőzújfalu. Hrobová jáma musela být podle předpisů dlouhá 2 metry, široká 80 cm a hluboká 1,6 metrů. Z důvodu bezpečnosti může práci v jámě vykonávat pouze jenom jeden ze dvou soutěžících, druhý mezi tím upravuje vykopanou hlínu a nesmí do jámy vstoupit. Soutěžící, musí vykopat hrob, ale také ho zároveň zakopat, pak se hodnotí úprava hrobu a body se udělují pochopitelně za oba dva úkony. Tolik k pravidlům. Překvapí vás, že vítěznou dvojici s časem 1 hodina 21 minut se stali maďarští hrobníci, kteří si vlastně ve finále rozdělí 200 000 forintů, tedy přes 13 000 korun. To je zajímavý. Tak jako třeba můžete se nad tím zamyslet. Mě teďka onehdá tady kolega v rádiu vyprávěl, že přišel na hřbitov a nikde ani živáčka.
1: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz

0: Zdraví Veronika Elhotová. A ani v příští hodině nebude chybět to nejlepší z muziky Lady Gaga. Budou taky Eva Farná a Miraj. A poslechneme si i Sandru. Za moment už novinka čerstvé zprávy.
1: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
2: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
3: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
4: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
3: Rozbalí to Karol Akvído, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
4: Tohle si nesmíš nechat ujít.
3: Kompletní program najdeš na piggy.cz.
5: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Piggy a Lily jezdí za dětmi vždy bezpečně.
6: 10 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A Lucie Šmídová, hezké dopoledne.
7: Dobré dopoledne. Ani krátkému textu neporozumí čtvrtina 15-letých. Sedňáková vyhrála s Tausendovou US Open. Sobotní provoz brzdí omezení na D1 z Prahy na Brno. Více než čtvrtina 15-letých dětí v Česku nedosahuje ani základní úrovně čtenářských dovedností. Ukázalo to mezinárodní šetření. Jde o žáky na konci povinné školní docházky. Přesto dokážou pochopit a rozpoznat pouze jednoduchá sdělení v podobě vět, případně kratších textů. Krajský soud potvrdil vazbu 4 obviněných z březnového žhářského útoku na pardubickou zbrojovku. Rozhodnutí okresního soudu platí. Kratom bude zřejmě možné od příštího roku koupit až od 21 let, ne od 18 let jako dosud. Jeho prodej v e-shopech bude zakázaný, počítá s tím novela o návykových látkách, kterou se chystá v pondělí projednat vláda. Lázně Bohdaneč obnoví dílo Pernštejnů. V život uvedou hned 2 zapomenuté rybníky.
8: Projekt se zaměří na obnovu rybníků, opravu hrází a výpustních zařízení a vytvoření nových tůní. Odstraňovat se budou i náletové dřeviny a okolní mokřady. To vše má zlepšit stav vodních ploch a vrátit oblasti její přírodní funkci. Obnovu rybníků tady plánovalo už několik vedení radnic, ale nikomu se to nepodařilo. Pomohla až aktivita spolku Pestré Polabí a dotace. Práce přijdou zhruba na 5 milionů korun. Dodají je z většiny evropské a státní dotace. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
7: Česká tenistka Kateřina Siniáková vyhrála s Američankou Taylor Tysondovou US Open, získala 12. Grand Slamový titul v dámské čtyřhře a společně s mixem 13. celkově. Nasazené jedničky porazily ve finále americkou dvojici 5-7, 6-0, 6-2. 30-letá Siniáková ovládla US Open podruhé v kariéře. Poprvé se jí to povedlo před 4 lety po boku Barbory Krejčíkové.
6: Frekvence 1.
9: Počasí.
7: Přes den bude polojasno až oblačno, v Čechách může ojediněle zapršet. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na severovýchodě a východě jen kolem 17.
9: Frekvence 1.
6: Doprava.
7: V omezení budete popojíždět na D1.
10: Na dálnici D1 probíhají krátkodobé práce, které blokují pravý jízdní pruh mezi 53. až 56. kilometrem ve směru na Brno. Předpokládaný konec je v 8 hodin večer a aktuálně se tady nabírá zdržení okolo 10 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
6: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
7: Po zprávách. Tak pokračuje na frekvenci jedna víkendové vysílání, teď už s Veronikou Elhotovou.
0: Přátelé, já vám ještě jednou přeju krásné sobotní dopoledne, máme 3 minutky po 10. hodině. Pozvánka na koncert legend, a to skupiny Alphaville, a taky zpěvačky Sandry už za moment. A kdo u vás dneska slaví a má narozeniny? Narozeninová rubrika Frekvence 1 nás čeká tradičně v druhé půli hodiny. Přání posílejte přes apku Frekvence 1 anebo SMS-kou na číslo 736 300 444. Teď už ale se vracíme zpátky k muzice.
9: To nejlepší z muziky a

0: Vila, taky zpěvačky Sandry. Ten se uskuteční už zanadlouho na dvou místech naší země, a to příští týden v sobotu 19. září v Ostravě a taky v pondělí 21. září v Brně. A pokud tam vyrazíte, tak vás čeká návrat do 80. a večer plný legendárních hitů, které znáte i z Frekvence 1. Alfa Vil i Sandra tam odehrají svůj vlastní koncert. No a my jsme teď od Sandry, která letos slaví 50 let na scéně, slyšeli hit Hiroshima. Pokud byste Sandru chtěli vidět a potkat jí i v civilu, tak na ní můžete narazit ve Španělsku na Ibice, kde žije téměř 40 let. Pokud se tam ale nechystáte, tak nevadí, u nás na Frekvenci 1 můžete Sandru slyšet, protože hrajeme to nejlepší z muziky.
1: Platit méně, to je pocit víc.
2: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Vítězství super výhodné. Nyní vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a pilsner Urquell půl litru ve skle za 25,90. Platí do 15. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.

0: sobotu 12. září a jestli pak někdo z vašeho okolí má, přátelé, dneska narozeniny. Pokud ano, tak mu stále ještě můžete poslat vzkaz SMS-kou na 736 300 444. A co nevidět, popřejeme.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Teď už ale ten správný čas minutu po půl jedenácté zkontrolovat, jak se jede.
2: Na dálnici D1 probíhají krátkodobé práce, které blokují pravý jízdní pruh mezi 53. až 56. kilometrem ve směru na Brno. Předpokládaný konec je v 8 hodin večer a aktuálně se tady nabírá zdržení okolo 10 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
0: Tak s tím na vašich cestách počítejte a šťastnou cestu vám přeje Frekvence 1.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

Čerejší produkce šla do bezvědomí, nastává dedukce, co na to svědomí. A už si vzpomínám, já byl jsem na srazu s kumpány, který mám, patříme do svazu.

0: Máme 12. září a kdo se narodil v tento den, tak byla to například francouzská zpěvačka, kterou známe díky jejímu hitu The Chante. Mylène Farmer, zpěvačka a textařka s francouzskými kořeny, narozená ale v Kanadě, dneska slaví 65. narozeniny, tak my přejeme všechno nejvíc nejlepší. No a u muziky ještě zůstaneme, narozeniny má dneska taky velká hudební ikona, díky kterému máme ve filmech tu nejlepší muziku, Hans Zimmer, německý hudební skladatel, ověnčený mnoha cenami, se narodil před 69 lety, tak přejeme všechno nejlepší a pevné zdraví. No a to i švédské zpěvačce Petře Marklund, kterou známe jako September. A u slovenských sousedů slaví krásné 70. výročí zpěvačka a taky skladatelka Marika Gombitová. 74. narozeniny má dneska herec Jan Hartl a před 48 lety se narodila herečka a moderátorka Eva de Castello. Taktéž přejeme jen všenej. No a jdeme na vaše vzkazy, komu přejete vy. Dnes slaví krásné 35. narozeniny náš syn Milánek Večeřa z Havířova. My mu přejeme všechno, jen to nejlepší, hlavně moře zdravíčka, štěstíčka, lásky a ať se mu vše v životě daří. Maminka s tatínkem, díky. No tak my se přidáváme. Milánku, snad nás posloucháš, já věřím, že určitě ano. Tak krásné 35. narozeniny. A hlavně všechno nej. A mám tu ještě jeden vzkaz. Dobrý den, chtěli bychom popřát naší dceři Vanesce Matouškové k dnešním 12. narozeninám. Vanesko, všechno nej a nej k dnešním 12. narozeninám. Hodně zdraví a štěstí ti přejí mamka, taťka, sestra Adélka a brácha Míša. Děkujeme. Tak já se taky přidávám a celá Frekvence 1 přeje Vanesce všechno nejvíc nejlepší, hodně zdraví, štěstí a lásky. No a svátek, přátelé, dneska 12. září slaví Marie, jméno, které se překládá jako milovaná Bohem a má hebrejský původ. U nás je Marie hodně populární, jméno je v oblíbenosti na 5. místě a Marušek je u nás víc než 260 tisíc. Tak milé Marušky, krásný sváteční den vám přeju z Frekvence 1, hlavně hodně zdraví a lásky a to i všem dnešním oslavencům, kteří jsou o rok starší. Pořádně to oslavte.
1: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz

0: sa deje aktuálne.
1: Ahoj deti, tady Karol. Společne s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme veľkou pieveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Sme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa.
2: Hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A co se děje, tak to už ví Láďa Jakub, hezké dopoledne.
3: Krásnou sobotu Česku hrozí, že bude muset vracet zhruba 6 miliard korun z vyplacených zemědělských fondů. Severoatlantická aliance NATO je připravena velmi rychle přejít z mírového stavu do války. A v Litoměřicích začala zahrada Čech, letos slaví 50. Ještě jednou pěkný 12. zářijový den. Česku hrozí, že bude muset vracet zhruba 6 miliard korun vyplacených na zemědělských dotacích. Vyplývá to z výsledků auditu Evropské komise. Ten zkoumal, jestli na jeden pozemek nebere dotace víc uživatelů. Ministerstvo zemědělství však se závěry nesouhlasí a bude je rozporovat. Napsala v sobotu Mladé frontě Dnes. Komise audity v evropských zemích zadala kvůli podvodům se zemědělskými dotacemi v Řecku, jak uvedla Česká televize. Severoatlantická aliance NATO je připravena velmi rychle přejít z mírového stavu do války. Prohlásil to generálporučík John Matt, zástupce velitele velitelství spojeneckých sil NATO v nizozemském Brunsumu. Sdělil to polské stanici TVP World s tím, že se aliance stále víc soustředí na přípravu bojiště, aby mohla v případě propuknutí konfliktu rychle reagovat. V severočeských Litoměřicích začal 50. ročník podzimního veletrhu Zahrada Čech. Šestidenní výstava potrvá výjimečně jen do středy. Pozor, ne do příští soboty, ale do středy 16. září. A nabídne tradiční sortiment pro zahrádkáře, chalupáře a kutily. A nabízí i kulturní program. Ředitelka městského kulturního zařízení Litoměřice Michála Mukrá o vzniku výstavy dodala.
4: První výstava Zahrady Čech proběhla v roce 1946. V tu dobu ještě nenesla název veletrhu Zahrada Čech, nesla název oblastní výstava ovoce, zeleniny a chmele, ale v průběhu let se transformovala právě do veletrhu Zahrada Čech.
3: Letošní jubileum připomíná expozice v pavilonu H, nazvaná Pohádka Zahrady Čech, aneb jak to všechno začalo. Návštěvníkům představuje minulost, současnost i možné budoucí směřování výstavy. Sabotáž ve Francii. Cizí zavinění je hlavní verzí při vyšetřování večerního vykolejení vlaku v Normandii na severozápadě země. Na trati se našel kus kolejnice. Při nehodě se zranili desítky lidí. Jedna žena je v kritickém stavu v nemocnici. Po nehodě nebylo hned jasné, co vedlo k tomu, že vlak sjel z kolejí. A ještě od sousedů z Itálie. V Benátkách dnes končí 83. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Hlavní cenu Zlatého lva udělí porota v čele s americkou herečkou a režisérkou Maggie Gyllenhaal. Jejich členové vybírali z 21 filmů. Letos se do hlavní soutěže dostali jen dva snímky, na kterých se podíleli jako režisérky i ženy.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: Dneska bude hodně mraku, ale deště se moc nedočkáme, toho se užijete až zítra. No a teploty. Nejtepleji bude v Plzni 23 stupňů veru a nejchladněji bude v Ostravě 19.
0: Tak jdeme na dopravu.
3: Jdeme na dopravu.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: Kontrolujeme hlavní tahy, opatrní buďte řidiči. Na Pražském okruhu na 3. kilometru z Pražské Ruzině na Modletice stojí porouchané auto. Je to tedy na 3. kilometru. Bouralo se také na Jižní Moravě, na Břeclavsku. Dejte si pozor v Mikulově, v Pavlovské ulici. A ještě zde dvojky, 24. kilometr na trase od Bratislavy na Brno se po vozovce pohybují lidé. V Plzni potom pozor v Jateční, no a na Pelhřimovsku v Olešné na 602 je nehoda dvou osobáků. Bezpečně dojeďte s Frekvenci 1.
2: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
3: No a dopoledne vám teď dál bude zpříjemňovat Veronika Elhotová.
0: Tak jdeme na to, další hodinu odstartujeme tipy, kam můžete tento víkend vyrazit na výlet. A dneska se na mnoha místech konají akce zaměřené na první pomoc. Víc si povíme v téhle hodině, teď už 3 minuty po 11. jdeme hrát, tak muziko hrej na Frekvenci 1.
1: To nejlepší z muziky a Veronika Elhotová.
5: Dávno už vím, že chodím jak tě.

0: Pluskovice na Ústecku odstartovaly makové slavnosti. Mák má totiž v Česku dlouhou tradici. A tak se můžete těšit na sladké i slané delikatesy z máku, makovou kosmetiku a další makové produkty. Na Rakovnicku ve vlastivědném muzeu Jesenice tam zase můžete dneska vyrazit na štrůdlové slavnosti. Můžete se dokonce od 12 hodin zapojit do soutěže o nejchutnější a nejhezčí štrůdl. Já tady mám kolegu Láďu Jakuba a normálně mu tečou sliny. O tom mluvím. Já mám taky už normálně pěkný hlad, tak tady o tom mluvím. Takže my se teda od jídla radši přesuneme k pití. Od 12 hodin v Budějících na dvoře pivovaru Samson proběhnou slavnosti.
1: A pivo tu... v krku.
0: A pivo tu... Nikdy se nezavděčím. A pivo tu poteče až do večera proudem. No spolu samozřejmě se skvělou atmosférou, že jo, a taky živou hudbou. Město Strážnice na Slovácku zve na svoji největší slavnost během roku, a to strážnické vinobraní. Takže folklor a víno. No a skončíme jak jinak... než u jídla, že jo? Otice na Moravskoslezsku pořádají zelné slavnosti. Kysané zelí se tu pěstuje totiž už od roku 1886. Jo, takhle dlouho, to je neuvěřitelný, veď, Láďo?
1: No krása.
0: No teda, tak dneska jako teda...
1: zelí, takže já nejdu snídat, já jdu obědvat zelí. No,
0: tak si užijte nabitý víkend s Frekvencí 1.
2: Když uvidíte Albert, usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
3: Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Pepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9. Skonto nábytek.
4: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

0: Bude 11:30, hezké dopoledne, posloucháte Frekvenci 1 a v týdnu nás navštívil milý host, herec Tomáš Jeřábek a kolegové Lubka s Mírou se ho ptali, jak mu to šlo v soutěži na lovu.
1: Docela jo, nikdy jsme nevyhráli tady jako tým a ono to tam není úplně jednoduchý, ale mně se dařilo docela dobře. Já tyhle ty vědomostní soutěže mám rád a mně se vždycky dařilo v té rychlostní, tak jak se odpovídá, tak tam to já mám taky rád, jako rychlý reakce, to mě baví. No a pak jsem vždycky schořel na tom chytrákovi nějakém, co tam seděl.
2: Na lovcu, jako hosta měli vlastně?
1: Já ten pořad jako úplně neznám, ale Libora Boučka znám samozřejmě. Aha. Tak podruhý to byl Libor a poprvé to byl ten pán s těma brýlema.
2: Doktor Vševěc.
1: Doktor Vševěc.
2: No to jsou lovci za trest.
1: Ano.
0: Tak to řekl herec Tomáš Jeřábek, celý rozhovor s ním si můžete poslechnout buď na našem webu frekvence1.cz, anebo taky na platformě EU Radio Talk.
3: Frekvence 1. Doprava.
0: Teď už ale předávám slovo Láďovi Jakubovi, který nás provede hlavními tahy.
4: Ano, D11 z Prahy na Hradec Králové hlásí na 60. kilometru po nehodě překážku na vozovce. D11 ještě jednou taky z Prahy na Hradec Králové na 11,5 kilometru další překážka na vozovce, leží tam plech, je to špatně vidět. Opatrní buďte také na Chrudimsku u obce Lukavice na 37. Tam máme hromadnou nehodu 3 osobních aut. V Praze se pak bouralo na IP Pavlova, tady si dejte pozor na nehodu 2 osobáků. Bezpečně dojďte s Frekvencí 1 a Veronikou.
3: Frekvence 1.

0: o pět a radoček. Za pět minutek bude 11:45 a vědět, co dělat, když jde někomu o život. Tak právě na to upozorňuje Světový den první pomoci a ten připadá už tradičně na 2. zářijovou sobotu, tedy na dnešek. Po celé republice se tak konají akce s ukázkami resuscitace, práce hasičů, záchranářů nebo služebních psů. A kde můžete první pomoc vidět nejen v praxi, ale taky si sami vyzkoušet. A kdo z vás si chce být v krizové situaci opravdu jistý, tak můžete například absolvovat i kurz první pomoci přímo u Českého červeného kříže. A taková zkušenost je rozhodně k nezaplacení, protože v krizové situaci může rozhodovat opravdu každá vteřina. A základní pomoc zvládne opravdu každý, i pokud jste bez zdravotnického vzdělání. Tak to je k dnešku, ke Světovému dni první pomoci. Tak pomáhejme.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte

muziky hraje to nejlepší. Tohle byly Alphaville a jejich známá pecka Dance With Me. A tento týden, od pondělí do pátku, jste u nás na Frekvenci 1 mohli soutěžit o vstupenky na Večer Legend, na dvojkoncert skupiny Alphaville a taky zpěvačky Sandry. Ten se uskuteční už, co nevidět, na dvou místech naší země. V sobotu 19. září v Ostravě a taky v pondělí 21. září v Brně. No a pokud tam vyrazíte, tak vás samozřejmě čeká návrat do 80. a večer plný legendárních hitů, které znáte právě i od nás z Frekvence 1. Alphaville i Sandra tam odehrají svůj vlastní koncert. Já si teda myslím, že je to nutnost tam být. Takže berte to jako takovou pozvánku a tip, kam můžete co nevidět už vyrazit. Teď už ale pojďme na muziku po celý The Script a Will.i.am.

0: Zatečte všetná správy.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
2: 12 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A novinky na Frekvenci 1 má pro vás Láďa Jakub. Pěkné poledne.
3: Dobré poledne. V České republice je přes 7 tisíc kontaminovaných míst. Letošní úroda medu bude chudší, než jsme zvyklí. A po severu Čech budou jezdit nové sanitky. Představili je na zahradě Čech v Litoměřicích. V Česku bylo k 30. červnu evidovaných 7071 kontaminovaných míst, u kterých je nutné provést průzkum. Vyplývá to z dat systému evidence kontaminovaných míst, kterou spravuje Ministerstvo životního prostředí, zpracovaný do posledního čísla odborného recenzovaného časopisu Waste Forum. Ten se zase zaměřuje na výsledky výzkumu v průmyslové a komunální ekologii. Zdeněk Suchánek z České informační agentury životního prostředí, která se na činnosti podílí, nám řekl, že na základní prověření skutečného stavu jedné lokality by bylo třeba zhruba 5 milionů korun. Teplé a suché počasí letos v létě podle včelařů příliš nepřálo produkci medu. Bude ho pravděpodobně míň než v běžných letech. Karel Toupal z rodinné včelí farmy u Toupalů z Kolovče na Domažlicku k tomu dodal.
4: To sucho bylo takový, že ty včely moc nelítaly, že oni spíš jako chladí ten úl, to znamená, že lítají pro vodu, kterou tam rozstřikujou, takže potom ta snůška jako trošku vázne. Oni potom nelítají pro nektar a pro ten pyl, ale spíš si chladí ten úl, takže lítají spíš pro vodu.
3: Podle tohoto včelaře je dnes složité včelařit. Poslední dobou se proto zaměřuje i na jiné podnikatelské aktivitu. Vyrábí třeba marmelády nebo zeleninové ochucovadla. Pronajímá taky dřevěné apidomky, tedy včelnice s lůžky nad živými včelstvy pro relaxaci a takzvanou apiterapii. Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje letos získala 17 nových sanitek za téměř 82 miliony korun. 7 z nich záchranáři slavnostně představili na výstavě Čech zahrada Čech v Litoměřicích. Mluvčí Ústecké záchranky Prokop Voleník k tomu dodal.
5: Nejmodernější komunikační technologie, nejmodernější zdravotnické vybavení a nejmodernější sanitní vozy v Evropě, kterými momentálně disponuje zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje. Máme tady 7 vozů Volkswagen Crafter 35 4Motion.
3: Sanitky budou rozmístěné po nemocnicích v celém kraji. 2 zamíří do Ústí nad Labem a 2 do Chomutova. 3 nové automobily dostanou i ústečtí městští strážníci, schválili to radní v Ústí nad Labem. Centrem Uherského Hradiště prošel dnes krojovaný průvod. Zapojilo se do něj několik tisíc lidí z města na Slovácku i obcí a mikroregionů na jihovýchodě Moravy. Průvod byl jedním z vrcholů slovánských slavností vína a otevřených památek. Na letošek připadá jejich 23. ročník. Program začal už v pátek, no a potrvá až do zítřka. Za akcí do Uherského Hradiště podle organizátorů každoročně míří desítky tisíc návštěvníků. 9letý chlapec z Říma začátkem září spolu se svým otcem zdolal nejvyšší horu Evropy, Mont Blanc. Podle rodičů se tak stal nejmladším člověkem, který se na tuhle tu horu dokázal dostat vlastními silami. Jeho otec Valerio Massimo je zkušený horolezec a ten vylezl až ve 14 letech.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: Slunce i mraky, proměnlivé polojasné až oblačné nebe nás dneska čeká v celé střední Evropě a déšť se v Česku objeví až zítra. Dnešní maxima od 19 ve Slezsku a na severní Moravě až po 23 stupňů, které naměříme v Plzni a okolí.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: A skoro 40 minut na vás čeká v koloně na D1 na Brno. Na 53. až 56. kilometru se pracuje na silnici, proto se tu zdržíte. No a kolony se nám tvoří i ve směru na Prahu mezi 48. až 43. kilometrem. Teplická D8 hlásí od severu Čech na Prahu za sjezdem na Lovosice taky kolonu na 10 minut. No a pozorní buďte i na nedaleké silnici číslo 15 u Litoměřic. Tam jsou totiž taky štosující se kolony kvůli zahradě Čech. Objet to můžete odlovosit už přes most generála Chábery, tedy přes ten nový most u Mlékojet. No a ještě silnice 55 na střední Moravě za Přerovem ve směru na Olomouc za dálnicí D1 je tam nehoda kamionu. Přistál tam vrtulník, zdržíte se zhruba 10 minut. Přejeme pevné nervy na cestách.
2: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
3: No a s vámi teď bude dál obědvat Veronika Lhotová. Dobrou chuť, pokud máte něco v puse.
0: Za chvilku zavítáme do České Třebové. Proč právě tam a co zajímavého tohle krásné město nabízí, tak to se dozvíte už za malou chvilku. No a tak, jak jste zvyklí, po obědě, když si dáte něco dobrého, zbyde čas i na vtip. V pravidelné rubrice Zkus mě rozesmát, tak užívejte víkendu s poslechem Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky a Veronika.

0: Zastavíte se u krásného kostela na Nanebevzetí Panny Marie a u unikátní románské rotundy svaté Kateřiny.
1: Na náměstí stojí za zmínku určitě kostel, který má co dočinění s lednicko-valtickým areálem.
0: Prosím tě.
1: Říkám, to je teda zvláštní kombinace, teda je to daleko od sebe, protože má stejného architekta. Jo. Je to lichtenštejnský architekt Josef Hardmuth, autor slavného Jona Hradu, nebo Janohradu a Minaretu. Jona, počkej.
0: Nejsi ty trošku dyslektik.
1: Já jsem trošku idiot. Janohrad. Kdo byl někdy tam, tak to je prostě stejný autor, což je docela překvapuje.
0: Asi to v tom uvidíte, ne? V
1: ne, právě, že ne, to je malý kostel. Tak ten Janohrad je úplně úchylnost, že? Už to nechám, už půjdu
0: pryč. Uchylost si ty.
1: Už půjdu los uchylost.
0: Navštívíte taky Městské muzeum s železniční expozicí a modelovým kolejištěm a nebude to nuda.
1: Městské muzeum v České Třebové nabízí překvapivě stálou expozici historie železnice a hlavní atrakce je tady věrný a detailní model místního nádraží s jezdícími vláčky a tak dále, to tam musí být. Dozví se tady o železnici úplně všechno. Možná i o tobě tam bude zmínka.
0: No, o panu známa. Knížkovi.
1: Jo,
0: víš, co by mě zajímalo, nebo co by mě lákalo, kdyby v rámci takové expozice bylo třeba ukázaný, jak se měnily ty outfity těch
1: železničářů.
0: Těch železničářů, myslím, že zrovna těch průvodčích. Mm-hmm. Jako, víš, jako se zkracovaly sukínky. Víš, jak to měli třeba zdravotní sestřičky, jo?
1: Jasně.
0: Když jsem byla malá, tak jsem chtěla být vždycky zdravotní sestřička, abych dostala čepeček.
1: Jasně.
0: A než jsem vyrostla, tak zrušili čepeček.
1: Mně se to taky moc líbilo.
0: Mít čepeček?
1: Ne, mít čepeček. Ale nestihl jsem to. Já jsem to stihl, až když už měli jenom taky ty přehozy na sobě.
0: Podíváte se taky na místo, kde vznikly legendární velorexy a vyrazíte i do okolí. Čeká vás Kozlovský kopec, turistická chata Maxe Švabinského, křížová cesta na horách nebo pravěká osada Křivolík. Pro milovníky adrenalinu přidáme Peklák, kde si přijdou na své cyklisté i lyžaři. Další epizodu podcastu Jana a výlety na míru, ve které vás Jana Knížková a Míra Michálek vezmou do České Třebové a okolí, najdete na všech tradičních podcastových platformách, jako je třeba YouRadio Talk a taky na webu Frekvence 1.
2: Prezidenti, politici, slavní zpěváci i herci.
3: Ti všichni míří v neděli po obědě na Frekvenci 1.
4: Kdyby ten Jiříkovský mi nabídl, že mi dá 1 miliarda, prosím vás, to jsou drobné. To bych dal v keši z kapsy. Tolik mě stojí údržba trávníka a Monike. No.
2: Nejlepší český imitátor Petr Jablonský předvede na vaše přání, na koho si vzpomenete.
5: Už jste mě inspiroval a jako věřím, že i spousta posluchačů si to představuje, ty moje ladné pohyby při Mamutím jezeru třeba.
3: Petr Jablonský, live, každou neděli od 13 hodin na Frekvenci 1.
6: A za dny...
7: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
8: Jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
10: Nejoblíbenější nákupy roku jsou zpět. Dny Merien. Od 18. do 21. září přicházejí se slevovými kupóny na módu, kosmetiku, elektro i vybavení bytu. Stáhněte si aplikaci Dny Merien a užijte si slevy až 70%. Nakupujte chytře od 18. do 21. září. Dny Merien.

0: přejeme hezké odpoledne. Za chviličku už rubrika Jan Krausa Blondýna bude tentokrát o jménech, o dlouhých jménech. Laďo, to by se to asi nestalo, že by se ti Ladislav Jakub nevešel do kolonky. Ty máš jiný problém.
1: Já mám jiný problém, mě přehazují jméno a příjmení, no, ano, takže přesně. Jsem Kuba.
0: Ano, takže jsi Kuba Ladislav.
1: Přesně.
0: Ty jsi Kuba.
1: Já jsem Kuba. Kuba, to Kuba, Kuba.
2: Frekvence 1. Doprava.
0: Tak pojď ty, Kubo, na tu tak dopravu.
1: Desítky minut si postojte na D1 ve směru na Brno mezi 53. a 56. kilometrem a ve směru na Prahu mezi 48. a 43. kilometrem. Kolony ale hlásí i Teplická D8 od severu Čech ve směru na hlavní město. Za sjezdem na Lovosice na Litoměřicku je to na 10 minut, tam se pracuje na silnici. A zacpané jsou teď severočeské Litoměřice, hlavně silnice 15. Od Lovosic na Litoměřice hlásí kolony, proto pokud to můžete objet přes Nový most generála Chábery přes Labe u Mlékojet. No a ještě silnice 55 za Přerovem na Olomouc za D1, tam hlásí nehodu kamionu, přistál tam vrtulník. I teď se můžete mírně zdržet. Přejeme pevné nervy a šťastnou cestu s Veronikou Ehlotovou.
0: Tak díky, Láďo, díky, Kubo, to byla doprava, teď už zpátky k muzice.
2: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis. Jan Kraus a Blondýna.
3: Američanka má příliš dlouhé jméno. Zdravotní pojišťovna jí odmítla platit plnění. Co vy na to?
4: No to by se vám tak mohlo stát taky. Jako když máte dlouhý jméno do těch formulářů, který mají limitovaný ty pozice, tak to nejde, no. Tak ať si tam vynechá nějaký. Ona určitě uvádí všechny svoje jména nějaký.
3: Ale zase tolik ne, jako Kerry N. Weinberger.
4: No to stačí, tak to Kerry N. jako Weinberger. To ne, vyber si jedno z toho. Dej tam Kerry, hele, to je docela hezký a pak tam dej příjmení už. Jasně, nějaký. A to zkrať, když tak taky je si dlouhý. A oni nemají ova, takže to mají kratší.
3: Ještě navíc, no. No
4: to my jsme, to bychom tady
3: no,
4: dělali.
3: No. Tady se taky nevejde to. Tady se
4: ne, přidáte jméno. Ne, jsem si všim, tady se všichni zkracují už, no. Ale já jsem si říkal, že abych si naopak dal ova. Jan Krausova. Proč bych nemohl být Jan Krausova?
3: Jako mohl byste být Jana Krausova, ale jak bychom vás jako měli oslovovat? Jako stále jako muže, nebo jako ženu, nebo oni?
4: Nebo byste normálně Honzo, to by zůstalo všechno, jenom bych se podepisoval Jan Krausova.
3: Dobře, tak jestli chcete, tak...
4: Dokonce bych si mohl dát Jan Kraus, pomlčka Krausova. Jako dříve, Kraus není Krausova. A do závorky bych dal BTO, bez tranzice.
3: Jo, tak no.
4: Aby to bylo jasné, že se nic nezměnilo.
3: Tak tohle to jsem tam potřebovala, no, víte, aby jsme tak nějak...
4: Tak bych Krausová BTO.
2: Jan Kraus a Blondýna. Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: lidí vtipem. A jak nás pobaví takhle při sobotě, tak to si pojďme právě teď poslechnout.
1: Frekvence 1.
2: Zkus mě rozesmát.
0: My tady pro vás na Frekvenci 1 máme pravidelně fóry. Jeden takový teď nabídne mi cash, tak se na to pojďme připravit.
3: Přišel mi do schránky takový rozhovor mezi manželi. A přijde domů a říká, hele, prosím tě, já teď byla na dvorku a ta slepice, tamhle ta, to mi připadá, že nějaká smutná, nemám jí zaříznout. Chlapu říká, ale tak když myslíš, že jí to rozveselí.

0: Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na kráji zamíchej a chodnej
1: jam. S Planeo Dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
2: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
3: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
4: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Mirákulum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
5: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
4: Rozbalí to Karol Akvído, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
5: Tohle si nesmíš nechat ujít.
4: Kompletní program najdeš na piggy.cz.
6: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Piggy a Lily jezdí za dětmi vždy bezpečně.
7: 13 hodin. Frekvence 1 zprávy.
8: Aláďa Jakub, pěkné odpoledne.
9: Krásné září. Místo předsedkyně sněmovny se vydala na Ukrajinu i bez souhlasu sněmovního výboru. Policie na Havlíčkobrodsku prověřovala v lese tělo bez hlavy. Šlo o figurínu. A Lady Gaga je maminkou, jen málo kdo tušil, že byla těhotná. A tady jsou podrobnosti. Místo předsedkyně České poslanecké sněmovny Barbora Urbanová z hnutí STAN navštívila Kyjev, kde se setkala s místo předsedkyní ukrajinského parlamentu Olenou Kondraťukovovou. V pátek večer o tom informoval na webu ukrajinský parlament. Urbanová původně žádala Český sněmovní organizační výbor o schválení cesty. Výbor to ale zamítl. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD tehdy odmítl, že by ale nesouhlas byl politicky motivovaný. Policie na Vysočině prověřovala případ, kdy muž v lese na Havlíčkobrodsku nahlásil nález torza těla. Přivolaní kriminalisté nakonec zjistili, že se jedná o figurínu. Na první pohled ale připomínala skutečné ženské tělo bez hlavy. V bývalé textilce se bude sportovat. V Hrádku nad Nisou na Liberecku mají dnes den otevřených dveří v budoucím domu sportu, městského archivu a polikliniky. Zájemci si objekt přestavěný z textilní továrny můžou prohlížet ještě hodinu. Budova je hotová, ale stále nefunguje. Projekt za zhruba 500 000 je největší investiční akcí v novodobé historii 8000 města na Liberecku. Velkou část nákladů pokryjí evropské i státní dotace. Proč není možné začít dokončené budovy v Hrádku nad Nisou užívat, řekl starosta Pavel Farský.
10: Ty domy nejsou vybaveny, to je jeden důvod. Druhý důvod je ten, že se bude areál koloudovat jako celek. A třetí a asi ten nejdůležitější důvod je, že firma má smlouvu do dubna příštího roku a oni teď dodělají ty budovy, ale budou dělat okolí těch budov. Budou dělat přístupové cesty, to náměstíčko, co tam bude, retenční nádrž. A dokud není hotový i tohleto všechno, tak není možné na stavbu pustit lidi.
9: Zpěvačka Lady Gaga je nově maminkou. Se snoubencem Michaelem Polanským do rodiny přivítali prvního potomka. Uvedl to americký web SpaceX, který taky zveřejnil první snímky rodiny. Na nich je vidět Polansky, za ním jde neznámá tmavovlasá žena a vedle ní zpěvačka, která v nosítku nese novorozence.
7: Frekvence 1. Počasí.
9: Slunce i mraky, proměnlivé polojasné až oblačné nebe nás dneska čeká v České republice, ale v okolních státech. Déšť se ve střední Evropě objeví až zítra. No a dnešní maxima od 19 na Ostravsku až po 23 stupňů na Plzeňsku.
7: Frekvence 1. Doprava.
9: Dálnici D11 na 33. kilometru ve směru z Prahy na Hradec Králové dnes kolem poledne zablokovala nehoda 5 aut, obešla se bez vážnějších zranění. Přesto dopravní komplikace jsou i v opačném směru na hlavní město. Kudy se k nehodě dostávají policisté, hasiči a záchranáři, počítejte tedy s kolonami 33. kilometr D11. Kolony jsou také na silnici číslo 15 od Lovosic na Litoměřice, ale i od České Lípy a Uštěku na Litoměřice kvůli zahradě Čech. I ve městě se nám to štosuje, tvoří se nám dopravní zácpa. Taková je tedy sobotní odpolední dopravní špička. Přejeme pevné nervy.
11: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
9: Jestli teď trávíte doma v kuchyni, v obýváku nebo třeba v autech, tak doufáme, že s Frekvencí 1 a s Veronikou Elhotovou.
8: Dobré odpoledne s datem 12. září. Marii jim přejeme všechno nejlepší k svátku. Máme nové poslední slovo. Za chvilku si ho poslechneme a budu pro vás mít taky pozvánku pro celou rodinu na víkend plný zábavy, který se chystá co nevidět v parku Miraculum. Tak zůstaňte s Frekvencí 1 a hezké odpoledne.
0: To nejlepší z muziky a Veronika.

0: frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: Včera v ranním vysílání frekvence 1 padlo poslední slovo. 15,5 tisíce vyhrála paní Eva, která správně uhodla poslední slovo Božka Slezáčka, který řekl, že na zahradě rád sbírá slimáky. Tak gratulace Evě i ode mě a tím pádem máte možnost hádat v týdnu naše nové poslední slovo. Na jednom srpnovém radiokempu s námi byl i Adam Ďurica. Nejenom, že rozespíval celý kemp Pohoda, ale taky nám prozradil, co ho v Čechách nejvíc potěší.
3: Keď idem hrať do Čech, tak sa teším na...
2: Tak na co se Adam Ďurica těší? Tipněte si a volejte do studia opět v pondělí ráno hned po 7 a vyhrajte 1500 korun.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.
4: Soutěžte s vaším...
5: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
6: Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
2: Ahoj, tady Eva Farná. Zapněte rádio a vypněte starosti. Jinými slovy, nalaďte frekvenci 1.

0: Bude půl druhé, Frekvence jedna s vámi a v týdnu s námi byla herečka Martina Prajzová. Kolegové se jí ptali, jestli naděluje sama sobě dárky.
1: Ne, vůbec. Vůbec. Já nejsem dárkový typ. Já mám problém i s tím, když mě někdo obdaruje, že to moc neumím přijímat a vlastně až teď po těch kulatinách zázračných jsem začala trošku víc myslet sama na sebe a občas si nějaký dám, ale ani ne tak ten materiální, jako spíš třeba zážitek nebo 3 hodiny o samotě.
2: Já bych si tak strašně přála 3 hodiny o samotě.
1: Je to léčivý.
3: A tak se můžete nechat zavřít do tmy třeba na týden.
1: Ne, to já potřebuju k tomu nějaký jako podněty, někam odjet, něco, na něco se dívat a něco nového zažít. Ale ta samota je blahodárná, protože člověk si tak jako uklízí v té hlavě.
0: To prozradila herečka Martina Prajzová. Celý rozhovor si můžete poslechnout buď na našem webu frekvence1.cz anebo na platformě U Radio Talk.
4: Frekvence 1. Doprava.
0: Teď už stále poslechneme dopravu od Jakuba.
5: Dobré odpoledne, dálnici D11 na 33. kilometru z Prahy na Hradec Králové. Kolem poledne zablokovala nehoda 5 aut, vyžádala si jedno zranění. Nehoda se stala navíc v místě dopravního omezení. Komplikace byly taky v opačném směru na hlavní město, kudy se k nehodě dostávali policisté, hasiči a záchranka. Aktuálně by měl být zavřený levý jízdní pruh na Prahu a na Hradec by to mělo jet levým jízdním pruhem. Do scénáru spávají Litoměřice, jak od Lovosic na Litoměřicku, tak od Úštěka a České Lípy. Počítejte i se zacpaným městem kvůli zahradě Čech. No a počítejte i ve městě, že se dá těžko parkovat. Pokud tedy přijíždíte do Litoměřic, tak to vezměte přes Nový most generála Šábery přes Mlékojedy. Tak přejeme šťastnou cestu a pevné nervy na cestách s Frekvencí 1.
4: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: dopoledne s Frekvencí 1 už 19. a 20. září ožije park Mirákulum s prasátkem Piggy. Těšit se můžete třeba na kouzelníka Pavla Kožíška, ukázky mistrů taekwondo ITF, Piggy a Lily a hlavně na spoustu soutěží, dárků, písniček a zábavy pro celou rodinu. Tak si nenechte ujít víkend plný zábavy v parku Mirákulum 19. a 20. září. Kompletní program najdete na piggy.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte na svých cestách vždy bezpečně, stejně jako Piggy a Lily.
1: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.

0: Frekvence 1, tak je Soul Sisters a do další hodiny David Guetta, Sia. Nebudou chybět divoký byl se Čmelákem. A Duran Duran. Tak, takové mám hudební plány na Frekvenci 1.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formil prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
2: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
3: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
4: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
3: Rozbalí to Karol Akvído, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
4: Tohle si nesmíš nechat ujít.
3: Kompletní program najdeš na piggy.cz.
5: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Piggy a Lily jezdí za dětmi vždy bezpečně.
6: 14 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Zprávy s Láďou Jakubem.
7: Pěknou sobotu. Mléko zlevnilo a ještě asi víc zlevní. Americký prezident si přeje sjednocení Irska a Znojmo i Mikulov na Břeclavsku zaplnili vinaři i milovníci vína a burčáku. Je 12. září a Severoatlantická aliance NATO je připravena velmi rychle přejít z mírového stavu do války. Prohlásil to generál poručík John Matt, zástupce velitele velitelství spojeneckých sil NATO v nizozemském Brunsumu. Sdělil to polské stanici TVP World s tím, že se aliance stále víc soustředí na přípravu bojiště, aby mohla v případě propuknutí konfliktu rychle reagovat. Výkupní ceny mléka v Česku se v meziročním porovnání snížily o víc než 27%. Zatímco výroba mléka v Evropě i ve světě stoupla, poptávka po něm oslabila. Obchodníkům nestačí nižší ceny mléčných výrobků dané zlevněním mléka a tlačí na jejich další pokles, řekl předseda Českomoravského svazu mlékárenského Kopáček na konferenci v Přibyslavi na jihu Čech. Uvedl, že například konzumní mléko a máslo obchodní řetězce prodávají v akcích za ceny, které nepokrývají ani náklady na jejich výrobu. A dodal.
8: Tyto dvě zmíněné komodity, tedy konzumní mléko a máslo, jsou velmi citlivé zboží, proto jich maloobchod tolik zneužívá. Ale dnes, když jim to funguje zde, se snaží prosadit další snižování i u dalších mléčných výrobků, jako jsou třeba sýry, které se stále poměrně dobře prodávají. To opravdu není možné. Chceme-li, aby mlékárenství zůstalo udržitelné, musí se jeho výrobky především prodávat za reálné a nikoli za nesmyslné ceny.
7: Domácí spotřeba mléka a výrobků z něj ale podle svazu meziročně stoupla o 7% a byla minulý rok historicky nejvyšší. Americký prezident Donald Trump by moc rád viděl, kdyby se Irsko sjednotilo se Severním Irskem, které je součástí Velké Británie. Trump to řekl po schůzce s irským premiérem Michaelem Martinem, informují o tom tiskové agentury. Nová opravárenská hala Českých drah začala fungovat v západočeském Chebu. Moderní tříkolejové servisní centrum se stavilo 28 měsíců a stálo 830 milionů korun, a to bez DPH. Po slavnostním otevření v rámci Národního dne železnice v Chebu, to řekl náměstek generální ředitelky Českých drah pro servis Tomáš Honemichl. Stavba byla částečně financována dotací z fondu Spravedlivá transformace a ze státního fondu dopravní infrastruktury. Další část tvoří úvěr od Evropské investiční banky. Nová hala bude sloužit servisu vlakových souprav pro celý Karlovarský kraj a částečně i pro soupravy ze sousedního Ústeckého kraje. Budova je dlouhá 176 metrů a má tři koleje. Kladruby nad Labem na Pardubicku dnes ožily svátkem koní. Akce už téměř 10 let láká celé rodiny.
9: Sobota patří devátému ročníku akce Kladruby na Ruby. Nechybí tak ukázky starokladrubských koní, dětský program, tradiční řemesla i koncert. K tomu všemu je navíc vstup na závodiště zdarma. Chybět nebude tradiční předvedení starokladrubských koní na kolbišti, ale také voltiž, kočárový rej, jezdecká čtverilka nebo pushball. K tomu tady připravili i slámohrad a skoky do slámy. Prohlídky jsou dnes dokonce v prodlouženém režimu. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
7: Začala dvě největší jihomoravská vinobraní, Znojemské historické a Pálavské v Mikulově na Břeclavsku. Pokračují od včerejšího odpoledne folklorními koncerty. Večer oběma městy prošly menší průvody v historických kostýmech, které předznamenaly právě dnešní hlavní program. Ve Znojmě je letošní ročník vinobraní spojený s oslavami 800 let od povýšení Znojma na královské město.
6: Frekvence 1. Počasí.
7: Oblačno, polojasno i slunečno, taková je sobota 12. září. Teploty máme od 18 stupňů ve Zlíně až po 23 v Plzni. Na výlet si určitě udělejte čas dneska, protože zítra přijde déšť.
6: Frekvence 1. Doprava.
7: Na dálnici D11 na 33. kilometru ve směru na Hradec Králové kolem poledne zablokovala hromadná nehoda 5 aut s jedním zraněním. Stala se navíc v místě dopravního omezení. Komplikace byly i v opačném směru na Prahu, kudy se k nehodě dostávaly složky IZS. Aktuálně by měl být zavřený levý jízdní pruh na Prahu a na Hradec by to mělo být jet levým jízdním pruhem. Opatrní bude také na Litoměřicku. Na příjezdu do města po silnici 15 od Lovosic, od Úštěka i České Lípy, tedy z druhé strany, se tvoří kolony a kolony jsou i vlastně po celém městě, kde se dá těžko zaparkovat. Probíhá tam totiž 50. ročník výstavy Zahrada Čech. Pokud můžete, objeďte celou silnici 15 přes Nový most generála Chábery přes Mlékojedy. Tak s tím počítejte a bezpečně dojeďte se Fědničkou.
6: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
7: Nástup po Marku Malášku.
10: No ano, už jsem tady. Proč jsi začal s takhle befelem, jo? Takovýho tě neznám.
7: Pěkně se probudíme odpoledne.
10: No, no, hlava, ramena, kolena. Dal jsi svičku, jsi protáhlej? Jak se nám to obrátilo, viď? Kamaráde. Jo, tak, když už jsme teda takhle pěkně protáhlí, tak se vyrazíme někam na výlet, ne?
7: Přesně tak.
10: Čověče, nejdřív si uděláme svačinku.
7: Tak jo.
6: Z muziky
11: a Marek Malášek.

0: Frekvence 1 a taky tradiční lambáda, legendární to kousek, máme 14:45 a 1 minutku k tomu přesně. No a pojďme se podívat na to, kam by se dalo ještě dnes vyrazit. V Libereckém kraji v Jízerkách, tak tady, přátelé, v Hejnicích mezinárodní závody horských služeb. V Tanvaldu chystají tanvaldské slavnosti, mostecké slavnosti, tak ty jsou v areálu přesunutého kostela. No, na Ploskovickém zámku, tak tady jsou slavnosti máku. Na Hané, tak tady chystají hospic Svatý Kopeček, běh, a v Prostějově, tak přátelé, tady městské slavnosti. No a ve Slezsku, v Oticích, tak tradiční zelné slavnosti. No a už taky velmi oblíbená, dalo by se říct slavnost, ale Korzo Krymská 2026, to se jen těžko popisuje, už teď tam hlásí fůl. To se zkrátka jako každý rok musí zažít. No, stojí to za to, stavte se, budete vidět.
1: Jsou dny dobré.
2: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: A pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care, velikost 3,72 kusů, se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Pepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2. 9.

0: O tu nejlepší muziku se vám stráme na Frekvenci 1. Za malý moment taky Marek Ztracený, Duren Duren, anebo se s Janem Krausem podíváme na to, jak na Pálavě otevřeli fast food. No, to víte. Když už máte popito, tak prostě potřebujete něco takového do volátka.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Ale nejdřív sláďou na silnice.
2: Náš tankodrom D1 s Uvašimi pozor ve směru na Brno, 53. kilometr, jsou tam kolony na 15 minut. A z Brna na Prahu na 54. kilometru se nám to taky štosuje, je to tam na 20 minut za sjezdem na Zruč nad Sázavou. Tak s tím počítejte a nohu z plynu. Šťastně dojeďte.
1: Frekvence 1. Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis. Jan Kraus a Blondýna.
3: V HKO Pálava otevřel McDonald. Nesmí být moc vidět. Co vy na to?
4: HKO je chráněná krajinná oblast. Mm-hmm. A otevřeli na Pálavě McDonald. Bylo to nutné, asi ta Pálava tam nějak hladověla, nebo došli hamburgery jinde.
3: Právě asi.
4: No, a nesmí být moc vidět, to nevím, jak to McDonald, který první, o co se stará, aby byl vidět z největší dálky, jaký je to možný.
3: No a tady třeba jako píšou, že jako ten pylon s logem firmy musí mít výšku maximálně, jo, 7 metrů.
4: Maximálně.
3: Aby nerušil výhled do kraje.
4: No tak nevím, to bych to musel vidět, ale přijde mě to, že v tak ne velký zemi, jako je Česko, si můžete dojet k nejbližšímu McDonaldu a nemusí to být moc daleko.
3: To jo, teda, těch tady je, vidíte.
4: No ne, ale že to nebude ani daleko, ne, že jo, tak myslím si, že hlavní, kdo si přál být na Pálavě, byl Mékáč. No a tak na druhou stranu, abych vám řekl pravdu, zase radši Mékáč než Vrtule. Jo, jeden Mékáč na Pálavě, pokud bude schovaný, no tak dejme tomu. Je to na jídlo, lidi tam cestují. Ale Vrtule, který jsou tak, jak si tady někdo hodil prachy na PR, takže to máte teď všude a píšu, jak je to výborný. Za prvé nezdílím, že to je výborný, jo. A druhá věc je, mě zajímá vždycky, jak se tváří, že esteticky to není žádný problém. To je zelený, říká, to je hezký a tak. Já říkám, a tak proč máme letiště, proč letadla nepřistávají v lesích? Ale co, jak můžete říct, že to je tak cizorodý element v přírodě. Bzučí, seká ty ptáky. A jak můžete říct, že to jako je příroda skoro? To jenom proto, že jste skorumpovaný, jiný důvod není.
1: Jan Kraus a Blondýna. Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Za 5 minut bude 3:15. No a než si dáme sláďou čerstvé zprávy, tak ještě stíháme něco novějšího. O to už se postará David Guetta společně se Siou. Budou i Mandraže, Dido a nebo Sophie B. Hawkins. No a sláďou po zprávách hnedka prověříme taky zítřejší počasí a aktuální situaci na silnicích.
1: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.

0: nabito do další hodiny. Dáme si Train. Nebudou chybět ani Miraj. A CC Cash. A nechybí ani Láďa se zprávami.
1: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Ládi Jakuba.
2: Dobré odpoledne, v České republice stoupá počet nemocných z HIV, jsou na to ale léky. Na to jsou na válku připravené, řekl zástupce velitele spojeneckých sil v Holandsku a Morava žije vynobranými slováckými slavnostmi. Lékaři loni zaznamenali v Česku 293 nových případů onemocnění HIV, což bylo nejvíc od začátku sledování nemoci. V letošním roce do konce května lékaři nemoc diagnostikovali u 125 lidí. V současné době můžou nakažení užívat moderní léky, které postup nemoci prakticky zastaví. Můžou díky nim žít běžný život, včetně sexuálního, bez rizika nakažení partnera. Před rokem Evropská komise schválila přípravek lenacapavir, který by měl bránit před nakažením virem. Kvůli vysoké ceně ale na něj zdravotní pojišťovny zatím ale nepřispívají. V budoucnu by se to však mohlo změnit. Lenacapavir není očkování, ale tělo si po podání léku nevytváří protilátky, vysvětluje viroložka a vědkyně Lucie Vránová.
3: Lenacapavir se váže na protein obal toho viru. Když si to přirovnáme třeba k chodníku, tak ten virus se skládá, řekněme, z těch dlažebních kostek. A v normálním fungování máte mezi dlažebníma kostkama prostě písek. A lenacapavir si můžeme představit jako takový cement, že prostě vezmu ten chodník a zacementuju ho, tak z toho ty kostky prostě nevyndám, nejde s nima hnout a nemůže se ani nic skládat, což je vlastně i úplně jiný přístup, než co se týče vakcín.
2: Virus HIV napadá bílé krvinky zvané lymfocyty, které jsou nezbytné pro imunitu. Severoatlantická aliance NATO je připravena velmi rychle přejít z mírového stavu do války, prohlásil to generál poručík John Mead, zástupce velitele velitelství spojeneckých sil NATO v nizozemském Brunsumu. Sdělil to polské televizi TVP World s tím, že se aliance stále víc soustředí na přípravu bojiště, aby mohla v případě propuknutí konfliktu rychle reagovat. Americký prezident Donald Trump by zase moc rád viděl, kdyby se Irsko sjednotilo se Severním Irskem. To je součástí Velké Británie. Americký prezident to řekl po schůzce s irským premiérem Michaelem Martinem, informují o tom tiskové agentury. A teď nabídka práce v nejzápadnější části České republiky. Nová opravárenská hala Českých drah začala fungovat v Chebu. Bude sloužit servisu vlakových souprav pro celý Karlovarský kraj a taky částečně i pro soupravy ze sousedního Ústeckého kraje. V servisním centru v západočeském Chebu pracuje asi stovka zaměstnanců. Podle zástupce dopravce Tomáše Honomichla jich bude potřeba ale nabrat víc.
4: Zejména kvalifikací elektrotechnik, elektronik, což jsou profese, které obecně jsou, řeknu, nedostatkové. To znamená, i v rámci západních Čech a Chebu vlastně navazujeme spolupráci se školami, tak abychom vlastně získali kvalifikované zaměstnance z řad studentů a nabídli jim vlastně perspektivní uplatnění v Českých drahách.
2: A ze západu Čech na Moravský Jih a Východ. Centrem Uherského Hradiště prošel dopoledne krojovaný průvod. Zapojilo se do něj několik tisíc lidí z města i obcí a mikroregionů na jihovýchodě Moravy. Průvod byl jedním z vrcholů slováckých slavností, vína a otevřených památek. Na letošek připadá jejich 23. ročník. Program začal už v pátek a potrvá do nedělního večera. Víc říká ředitelka pořádajícího klubu kultury Uherské Hradiště Anna Stránská.
5: Je to živá, živelná, spontánní událost. Doménou slováckých slavností vína a otevřených památek je to, že enormně vyrůstají na místních, na tom, že se tady spojí všechny obce, všichni občané, nejenom folkloristi, ale myslím, že mají i tu sílu dostředivou u těch, kteří ten folklor neprožívají každodenně. Já taky nechodím moc často v kroji třeba, teď jsem se tomu oddala a je to skvělé.
2: Slavnosti v Uherském Hradišti ožívají a nabízejí ochutnávky vín, jarmark, vystoupení folklorních souborů, cymbálových muzik, dechových hudeb, pěveckých sborů i hudebních a tanečních skupin a většina programu je zadarmo. Po dobu konání slavnosti se lze ve městě prohlédnout taky 22 památek, část z nich je totiž běžně nepřístupná. A další výletníci míří o víkendu taky na Moravu, ale tentokrát do Znojma, na tradiční vinobraní spojené s oslavou 800 let města Znojmo, a nebo taky na tradiční pálavské vinobraní do Mikulova na Břeclavsku.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Noci už jsou chladné, 11 až 6 stupňů Celsia čekáme při oblačném nebi a kránu pozor na mlhy, hlavně na Moravě a ve Slezsku. Jaký bude nedělní den? Zatažený s občasnými přehánkami až do večera. Teploty od 16 na severu Čech po 22 stupně Celsia na Slovácku a na Pálavě.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Připomínáme Litoměřice, Zahradu Čech, ucpané jsou příjezdy do města a také po Úštěcké silnici od České Lípy i od Lovosic. Pokud je to tam ucpané, můžete použít nový most kvůli vjezdu do města, tedy most generála Chábery přes Mlékojedy. Jinak D1 hlásí problémy na 53. kilometru a D11 na 33. kilometru. Všude tady jsou kolony, jinak by se mělo jezdit bez potíží.
1: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
2: Ale taky na Frekvenci 1 jedeme dál s Markem Maláškem.
6: Jo, jak jsem tak poslouchal, tak hromada těch akcí je tak nějak za pitíčkem.
2: Ano, burčák.
6: No.
2: I v Praze je na Vinohradech, vinobraní tuším, že říkala, před chvílí kolegyně Lucka Šmídová, která se tu stavila, říkala, že má za sebou plno burčáku.
6: To je neuvěřitelný. Jak si jsem skočila na záchod.
2: Ano, přesně tak.
6: Oho, je to bezpečnější.
2: To má z Jiřího hospodě brat kousek jenom.
6: Já tomu rozumím. No, ne. Přátelé, pokud všechny svoje kamarády z Mokré čtvrti máte někde v terénu a raději byste vyrazili na něco, no, po čem můžete řídit, na něco normálního, no tak směle do toho, my vám něco najdeme, my vás doma sedět nenecháme. Dejte nám 15 minut a můžete vyrážet.
1: To nejlepší z muziky
7: a Marek Malášek.

0: Minuta po čtvrt na čtyři a na frekvenci jedna věčná mladice Madonna. No, my jsme tady taky slíbili ten program pro ty, kteří potřebují mít na zítra čistou hlavu a rádi by to dneska zvládli bez alkoholu. No tak přátelé, v Litoměřicích, jestli to tam teda nemáte daleko, dnes začal 50. ročník podzimního veletrhu Zahrada Čech. Tradičně už nabídne sortiment pro zahrádkáře, kutily, chalupáře, ale taky docela bohatý kulturní program. No, ředitelka městského kulturního zařízení Litoměřice Míša Mokrá nám právě o vzniku této výstavy docela podrobně popovídala.
1: První výstava Zahrady Čech proběhla v roce 1946. V tu dobu ještě nenesla název veletrhu Zahrada Čech, nesla název oblastní výstava ovoce, zeleniny a chmele, ale v průběhu let se transformovala právě do veletrhu Zahrada Čech.
0: No prosím, a tak to většinou bývá záruka opravdu kvalitní zábavy a tím, že je to několikadenní záležitost, nemusíte to, přátelé, tlačit na sílu třeba hned teď. Výstava totiž potrvá až do 16. září, ale zase na druhou stranu, třeba dnes se tady představí nové vozy záchranné služby. No jo, sanitky. A to já jsem jako děcko miloval prolízat auta s majákem.
2: Nejmodernější komunikační technologie, nejmodernější zdravotnické vybavení a nejmodernější sanitní vozy v Evropě, kterými momentálně disponuje zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje. Máme tady 7 vozů Volkswagen Crafter 35 4Motion.
0: No jo, no pojďme si říct upřímně, když tam budete ležet přikurtovaní, tak si to asi moc neprohlídnete. No takže nejenom zahrada a ruce a špulokty od hlíny. Zkrátka, takový je 50. ročník Zahrady Čech. Tak se stavte.
3: Platit méně, to je pocit.
4: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
5: Vítězství super výhodné. Nyní doktor Edgar Pizza Restaurante za 49,90 a Gianna slunečnicový olej litr za 29,90. Platí do 15. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Z Planeo dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zrezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
7: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.

0: na Frekvenci 1. Za 2 minuty bude 3:30. No, Petr Kolečko odtajnil společně s Michalem Suchánkem stravovací návyky psovitých šelem ve volné přírodě. No, moc nekrčtečilo. I takové věci naše posluchače pálí. Podobně jako doprava.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: A o to už se stará Láďa.
2: Dobré odpoledne, D11. Za sjezdem na Sadskou hlásí kolony na 30 minut. Souběžná silnice je taky uzavřená, tak to vezměte přes Poříčany a Pečky. No a pozorní buďte také v Karlových Varech. Zdravíme do lázeňského centra ve směru z Chebu na Chomutov na silnici číslo 6. Před sjezdem na Bohatice je to ucpané kvůli opravě. No a pozor, v centru města jsou taky uzavírky, protože je tam triatlon. Tak počítejte se zacpanými Vary, hlavně tedy na 6. z Chebu na Chomutov před sjezdem na Bohatice kvůli opravě Pražského mostu. Bezpečně dojeďte s F1 a Markem Maláškem.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.
3: Cože?
1: Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
4: Když se říká, mám hlad jako vlk, znamená to, že vlk má opravdu pořád hlad, a pokud ano, čím to je? Vždyť když něco sežere, tak by měl být chvíle najedený jako každý jiný. Václav 57 Tábor, no tak jako v té přírodě asi toho má málo, ne? Ten vlk.
5: No tak v současnosti asi jo, jako se zase ubývá, jakože. Oni nejedí hube, veď, vlce.
4: Ne, oni jedí, jak, já nevím, ty různý hranostaje, tuhletu hlavě.
5: Jo, no tak to je jasně, ale kdyby...
4: Kance, že jo, když se seběhnou prostě ve smečce, ale teď právě byly hodně, jako oni teďka byli...
5: Vlci nebo kance?
4: Vlci, no kance jsou pořád, no. Jsou přemnožený, ale vlci byly teďka, myslím, že v Libni byli nějaký, dokonce viděli a...
5: Tak se šli najíst,
4: no, a já myslím, že jedí všechno vlci.
5: No ale kdyby se naučili, víš, právě ty houby, že by si udělali toho hranostaje trochu s houbama a šetřili tím žrádlem, jako mě taky nutěj jíst brokolice.
4: Když není na maso.
5: No.
4: No ne, tak asi je málo tý...
5: Já vím, co je. Málo karkulek.
4: Málo karkulek, no.
1: Cože?
6: Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
1: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.

0: Frekvenci 1 za 3 minuty bude 3/4 na 4, ale my tady nelelkujeme, tady se pracuje, že v potu tváře.
1: Přesně tak.
0: Potvrď to. Tak co chystáš?
1: Děláme na zprávách a samozřejmě vás pozveme na další místo vhodné pro výlet na jih Moravy. Komentovanou prohlídku se zahradním architektem Přemyslem Krejčiříkem dnes Vyškov slavnostně otevřel obnovenou zámeckou zahradu. Podrobnosti za 17 minut ve zprávách Frekvence 1 ve 4.
2: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz

0: Expressu Rádia Frekvence 1 v další hodině.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
2: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
3: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
4: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Mirákulum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
5: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
4: Rozbalí to Karol Akvído, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
5: Tohle si nesmíš nechat ujít.
4: Kompletní program najdeš na piggy.cz.
6: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Piggy a Lily jezdí za dětmi vždy bezpečně.
7: 16 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: S Láďou Jakubem.
8: Česku hrozí, že bude muset vracet zhruba 6 miliard korun. Radnice v Jihlavě nechá akreditovanou laboratoří změřit hluk k dálnici D1 a sabotáž na kolejích ve Francii. České republice hrozí, že bude muset vracet zhruba 6 miliard korun vyplacených na zemědělských dotacích. Vyplývá to z výsledků auditů Evropské komise. Ten zkoumal, jestli na jeden pozemek nebere dotace víc uživatelů. Ministerstvo zemědělství ale se závěry nesouhlasí a bude je rozporovat, napsala v sobotu Mladá fronta Dnes. Komise audity v evropských zemích zadala kvůli podvodům se zemědělskými dotacemi v Řecku, jak uvedla Česká televize. Radnice v Jihlavě nechá akreditovanou laboratoří změřit hluk, který dopadá na obyvatele Jihlavy Pávova. Je to blízko dálnice D1 a u dálničního přivaděče. Měření, které tam před rokem dělali hygienici, sice neprokázalo překročení limitů, ale vyšlo to velice těsně, jak řekl primátor Petr Ryška.
9: Jsem se domluvil s městskou policií, protože máme ty hlukoměry, tak tam byly několikrát měřit v průběhu prázdnin. Přijde nám, že ten hluk by tam mohl být naměřen nevyhovující, takže jsme se domluvili, stejně jak v tuto chvíli měříme kronospan, který měříme kontinuálně 3 měsíce, takže tady teda ve 2 týdnech, 3 a 2 dny zkusíme naměřit, jaký je hluk z dálnice na těch bodech za 240 tisíc, které zadáme akreditované laboratoři.
8: Na odborné měření hluku v Jihlavě Pávově město uvolnilo z ekologického fondu 240 tisíc. 3měsíční měření hlučnosti v okolí závodu Kronospan vyjde na 1,5 milionu korun. Obyvatelé v jeho okolí se na hluk stěžují už dlouhodobě. Komentovanou prohlídku se zahradním architektem Přemyslem Krejčiříkem dnes Vyškov slavnostně otevřel obnovenou zámeckou zahradu. Nedaleko centra vznikla rozlehlá relaxační zóna přizpůsobená moderním požadavkům. Kromě obnovy zeleně a cest jsou součástí zahrady taky herní prvky pro děti, workoutové hřiště na cvičení a prostor pro hry v dolní části. Město za obnovu zaplatilo 50 milionů. A bývalé lázně v Kyselce na Karlovarsku by se mohly stát příkladem, jak opravit zdevastované památky a zároveň využít moderní technologie energetických úspor. S projektem, který by mohl být referenčním i pro další podobné stavby, se chce obecně prospěšná společnost Lázně Kyselka ucházet o místo mezi strategickými projekty v pokračování programu Spravedlivá transformace. Erika Smrtová, která s obecně prospěšnou společností spolupracuje, k záchraně památkových budov dodává.
10: Ty obnovené budovy jsou vlastně prostředkem k tomu, aby se do Kyselky vrátilo moderní lázeňství a koncept vlastně dlouhověkosti. A cílem je, aby vlastně opravené budovy byly energeticky soběstačné a ten následný provoz byl vlastně ekonomicky rentabilní.
8: Za 13 let od toho, co obec Kyselka, město Karlovy Vary a společnost Matony 1873 založili obecně prospěšnou společnost Lázně Kyselka, se vynaložilo 80 milionů. do záchrany objektů, které byly před zhroucením. Jenže peníze stále nestačí. Sabotáž hlásí Francie. Cizí zavinění je hlavní verzí při vyšetřování večerního vykolejení vlaku v Normandii na severozápadě země. Na trati se našel kus kolejnice. Při nehodě se zranily desítky lidí. Jedna žena je v kritickém stavu v nemocnici. Po nehodě nebylo hned jasné, co vedlo k tomu, že vlak sjel z kolejí.
7: Frekvence 1. Počasí.
8: Ještě se pojďme podívat, co nás čeká v noci. Se přioblečte, už jsou noci chladné. 11 až 6 stupňů Celsia čekáme při oblačném nebi a kránu pozor. Na Moravě a ve Slezsku čekáme místy mlhy. Jaký bude pak nedělní den? Zatažený s občasnými přehánkami až do večera. Teploty od 16 na severu Čech 22 stupňů pak naměříme na Slovácku a Pálavě.
7: Frekvence 1. Doprava.
8: A ještě samozřejmě míříme na naše hlavní tahy. Opatrní, buďte v tuhletu chvíli na D11, za sjezdem na Sadskou jsou kolony zhruba na čtvrt hodiny. Pozorní buďte v Karlových Varech na 6C z Chebu na Chomutov před sjezdem na Bohatice. Je to taky ucpané kvůli opravě Pražského mostu a v místě se konal i triatlon, tak počítejte ještě s dočasnými uzavírkami v Karlových Varech. Další informace přicházejí z D1. Na 10 minut zdržení nám hlásíte na průjezdu Brnem před sjezdem na Bratislavu. No a Praha před nájezdem na Barandovský most přes Vltavu hlásí hromadnou nehodu v ulici k Barandovu. Tak nohu z plynu.
7: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
8: Všichni máte odpolední frekvenci 1 ve studiu Marek Malášek.
11: Přesně tak, jak Láďo říkáš, no a když už jsme tak pěkně načali tu jízdu po těch výletech, já bych v tom pokračoval, já bych tím nehejbal.
8: Kedyně.
11: Ty sej za, v tom případě pojďme vyrazit taky, malem jsem řekl s Janou a Mikešem, s Janou ano, ale s Mírou.
8: Aha, změna.
11: No tak.
8: Parťáka.
11: Tak na ty výlety, jo.
8: Ano, chápu. Na výlety je to Míra.
11: No ano.
8: A Jana.
11: Jo. Mikeš na malůvky.
8: Mikeš je na malůvky, ano, na velké hlavy, na naši hitparádu.
11: A to taky bude dneska. No, no panečku, jo. Máme to ale štěstí.
12: To nejlepší z muziky. A

0: daleko od sebe, protože má stejného architekta. Jo. Je to lichtenštejnský architekt Josef Hardtmuth, autor slavného Jona Hradu, nebo Janohradu a Minaretu. Jona, počkej.
1: Dej si ty trošku dyslektik.
0: Já jsem trošku idiot. Jona Hrad. Kdo byl někdy tam, tak to je prostě stejný autor, což je docela překvapuje.
1: Asi to v tom uvidíte, ne?
0: Ne, právě, že ne, vůbec. To mají kostel. Ten zase... Janohrad je úplně uchylnost, že? Už to nechá, už půjdu
1: uchylost si ty.
0: Už půjdu los uchylost.
2: No, mimo jiné taky navštívíte Městské muzeum s železniční expozicí a modelovým kolejištěm, no to nebude nuda, kde pak ty věci.
0: Městské muzeum v České Třebové nabízí překvapivě stálou expozici historie železnice. A hlavní atrakce je tady věrný a detailní model místního nádraží s jezdícími vláčky a tak dále, to tam musí být. Dozví se tady o železnici úplně všechno. Možná i o tobě tam bude zmínka.
1: No, o panu Knížkovi. Jo, víš, co by mě zajímalo, nebo co by mě lákalo, kdyby v rámci takové expozice bylo třeba ukázaný, jak se měnily ty outfity těch
0: železničářů.
1: Těch železničářů a myslím, že zrovna těch průvočích. Víš, jak to si zkracovali sukínky. Víš, jak to měli třeba zdravotní sestřičky, jo? Jasně. Když jsem byla malá, tak jsem chtěla být vždycky zdravotní sestřička, abych dostala čepeček. Jasně. A než jsem vyrostla, tak zrušili čepeček.
0: Mně se to taky moc líbilo.
1: Mí čepeček?
0: Ne, mí čepeček. Ale nestihl jsem to. Já jsem to stihl, až když už měli jenom taky ty přehozy na sobě.
2: Ježišmane, no pak podíváme se taky na místo, kde vznikaly legendární velorexy, vyrazíte i do okolí, no a mimo jiné vás čeká Kozlovský kopec, turistická chata Maxe Švabinského, křížová cesta na horách, nebo taky pravěka, osada, křivolík. No, pro milovníky adrenalinu přidáme ještě taky peklák, kde si přijdou na svoje milovnici kol a taky lyžaři. Takže další epizodu podcastu Jana a výlety na míru, která vás zavede do České Třebové a jejího krásného okolí, hledejte na tradičních podcastových platformách anebo se zkuste podívat na náš web frekvence1.cz.
3: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
4: Máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.

0: Top Gun, no jen vzpomeňte na Toma Cruise, jak tam prohání tu motorku, ježišmane, no krása, já jsem to viděl asi milionkrát, když jsem kvůli tomu rozbil videorekordér. No, stavila se tady u nás v týdnu taky Martina Prajzová, herečka, no a tak přišla i řeč na to, jestli má jídlo, které by v životě nesněla.
1: Mám jich dokonce víc, je to krupičná kaše, to úplně nesnáším a pak mám ještě jednu takovou zvláštní věc, že já nesnáším jakoby vnitřnosti, tak to je, tam mám...
2: Jakýkoliv
1: trošku,
2: prostě jste.
1: No já teda ještě no, trošku no, dál, ledvina, ale ledvina už mě to přijde takový, možná kdyby se to tak nejmenovalo.
0: Krupičná kaše, vnitřnosti, Láďo, dal bys jsi, že?
3: Ne.
0: Jak ne?
3: Ne. Ne, taky ne. Mám to podobně.
0: Přátelé, vy nevíte, co je dobrý. Opravdu, jinak celý rozhovor s Martinou Prajzovou si můžete poslechnout na našem webu frekvence1.cz. A jestli už to vypadá dobře na silnicích, to dobrý je?
3: Není.
0: No, taky ne, no.
3: To nebude asi
0: člověče.
3: Málo kdy. Frekvence 1. Doprava. A začínáme na D5 na západě Čech na 125. kilometru. Z Plzně na Rozvadov a dál do německého Bavorska stojí poruchané auto po nehodě. Opatrní buďte v Hradci Králové na Gočárově okruhu. Na Gočárově třídě máme vážnou nehodu osobáku s motorkářem, na místě hasiči, policie a záchranka. Ve Vyškově máme taky bouračku dvou osobáků v Brněnské ulici. Míříme do Slezska na Frýdecko Místecko v Čeladne, v Beskydech na 483. nehoda osobáku taky s motorkou. No a pozorní buďte zase na západě Čech v okrese Cheb v Mariánských Lázních. Máme zvířata na vozovce. Ovce nám tam mečí. Je to kousek vlastně od Chotěnova a Sklářů v HK Oslavkovský les. Tak s tím počítejte. Ano, hus plynu.
4: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky.

0: 3:45. Chystáme zprávy a co do nich, Láďo?
1: Čerstvá novinka, ve francouzských Alpách zemřel český horolezec, zasáhl ho padající kamení. Podrobnosti v 17.
2: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.

0: jak další hodince, no víc než dobře. Dáme One Direction, budou i Činaské jejich první signální, anebo Cher.
1: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová Krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pilsner Urquell půl litru ve skle za 25,90. Platí do 15. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
3: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
4: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
3: Rozbalí to Karol Akvído, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
4: Tohle si nesmíš nechat ujít.
3: Kompletní program najdeš na piggy.cz.
5: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Piggy a Lily jezdí za dětmi vždy bezpečně.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
7: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A Láďa Jakub na svém místě.
8: Pěkný večer do Čech, na Moravu i do Slezska. Roste zájem pracovat ve volebních komisích, například na severu Čech. Druhý největší rybníkářský kraj u nás obnovuje zaniklé rybníky. A zpěvačka Lady Gaga si už nezaspívá, aspoň nakrátko. Je totiž nově maminkou. V Česku bylo k 30. červnu evidovaných 7071 kontaminovaných míst, u kterých je nutné provést průzkum. Vyplývá to z dat systému evidence kontaminovaných míst, kterou spravuje Ministerstvo životního prostředí, zpracovaných do posledního čísla odborného magazínu Waste Forum. Ten se zaměřuje na výsledky výzkumu v průmyslové a komunální ekologii. Zdeněk Suchánek z České informační agentury životního prostředí, která se na činnosti podílí, nám řekl, že na základní prověření skutečného stavu jen jedné lokality by bylo ale třeba 5 milionů korun. Ve francouzských Alpách zemřel český horolezec. Muže kolem 40 let při průchodu nebezpečným skalnatým úsekem na trase na Mont Blanc zasáhlo padající kamení. Další informace ale zatím nejsou k dispozici. Zájem o členství v okrskových volebních komisích citelně vzrostl, alespoň na severu Čech. Například v Liberci byl letos znatelně vyšší než v předchozích letech. Radnice 100-tisícového krajského města má dokonce po několika letech i náhradníky. Pravděpodobně pomohlo navýšení odměn pro členy volebních komisí, jak říká mluvčí radnice Jana Kodymová.
9: Letos po dlouhé době nebyl problém komise obsadit. Z 11 volebních stran delegovalo své členy 9 volebních stran. Do minimálního počtu členů jsme komise doplnili zaměstnanci statutárního města a některými dobrovolníky. Po několika letech se na všechny zájemce nedostalo. Zvýšený zájem o členství v komisích je pravděpodobně způsoben navýšením odměny pro členy okrskových volebních komisí.
8: V Liberci budou obyvatelé 9. a 10. října vybírat při komunálních volbách městské zastupitele. Lázně Bohdaneč na Pardubicku obnoví v druhém našem kraji rybníků dílo Pernštejnů. V život uvedou hned dva zapomenuté rybníky.
10: Projekt se zaměří na obnovu rybníků, opravu hrází a výpustních zařízení a vytvoření nových tůní. Odstraňovat se budou i náletové dřeviny a okolní mokřady. To vše má zlepšit stav vodních ploch a vrátit oblasti její přírodní funkci. Obnovu rybníků tady plánovalo už několik vedení radnic, ale nikomu se to nepodařilo. Pomohla až aktivita spolku Pestré Polabí a dotace. Práce přijdou zhruba na 5 milionů korun. Dodají je z většiny evropské a státní dotace. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
8: V Benátkách dnes končí 83. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Hlavní cenu Zlatého lva udělí porota v čele s americkou herečkou a režisérkou Maggie Gyllenhaal. Jejich členové vybírali z 21 filmů. Letos se do hlavní soutěže dostali jen dva snímky, na kterých se podíleli jako režisérky ženy. Zpěvačka Lady Gaga má hudební přestávku. A důvod je prostý. Je nově maminkou. Se snoubencem Michalem Polanským do rodiny přivítali prvního potomka. Uvedl to americký web Page Six, který taky zveřejnil první fotky rodiny. Na nich je vidět Polansky a za ním jde neznámá tmavovlasá žena. A vedle ní pak zpěvačka, která v nosítku nese novorozence. Mistryně světa Tereza Kneblová zakončila světový pohár kanoistek na divoké vodě ziskem bronzu ve finále v Suš-Durdel. Třetí skončila i celkově.
7: Frekvence 1.
11: Počasí.
8: Slunce i mraky, proměnlivé, polojasné až oblačné nebe nás dneska čekají v celé střední Evropě. Déšť se v Česku objeví pak zítra. Dnešní maxima od 19 ve Slezsku a na severní Moravě až po 23 stupňů v Plzni a okolí.
11: Frekvence 1.
7: Doprava.
8: Ještě míříme na naše hlavní tahy. Opatrní, buďte v tuhletu chvíli na několika místech České republiky, kde se bouralo. Máme tu hlášenou bouračku autobusu s osobním vozem, to se stalo na Šumavě. V okrese Prachatice dejte pozor u Borové Lady na silnici 168. Z jihozápadních Čech pak míříme na Chebsko, tady pozor na šestce, máme tu porouchané osobní auto. Je to konkrétně na mimourovňové křižovatce před vjezdem do města. U Hradiště a Dolních dvorů. Opatrní ale buďte i na dalších místech, jak jsme říkali, pozorní buďte například na vjezdu do Prahy na 23. kilometru D1, by se nám mohlo vytvořit kolona. Pozorní buďte také na silnici 307 na Náchodsku u Chvalkovic a Brno venkov hlásí u Pohořelec na 53. vážnou nehodu, na místě policie, hasiči, ne taky záchranná služba. V Brně potom pozor ještě v Porgesově ulici, tady nám hlásí problém silničář. Bezpečně dojeďte se fědničkou.
7: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
8: Ať jste kdekoliv po celém Česku nebo někde, kde nás posloucháte v zahraničí na webu, jste s Márou Maláškem.
12: Láďo, patříš mezi milovníky medu?
8: Miluju med.
12: Jo?
8: No jo.
12: Takže máš doma flašku?
8: Mám.
12: Fakt?
8: Mám z Dubaje mám flašku dokonce.
12: Je. Yeah.
8: No je to taková netradiční, nejradši mám český med, ano.
12: To si koupíš v Čechách med a pak až zjistíš, že on není z Čech.
8: Nebo tak, no, to zase taky stalo, ano.
12: No kolik toho medu tak jako spaseš?
8: Hele, jako pomálu, ale sladí místo cukru třeba.
12: Jo? No. Mm. A dokážeš si tak tipnout, co by se stalo s tvým tělem, kdyby si zdal denně polévkovou lžící medu?
8: Ježiš, to vůbec nevím.
12: Ale u tebe bychom to mohli zkusit, že? Jo, tak se na to podíváme.
11: To nejlepší z muziky
7: a Marek Malášek.

0: Vypozná to až doktorka.
1: Dobře.
0: Stejně tak krevní tlak i cholesterol budou v normě.
1: Krevní tlak pociťuju, tak si odškrtneme.
0: Uleva při trávicích potížích.
1: To taky by mohlo.
0: Může být, jo. Šetrné hojení ran.
1: To nevím.
0: Holíš se jako žiletkou?
1: No holima, není to dobrý vždycky.
0: Řízneš se. Sebevrach amatér, že jo.
1: No ježišmarja.
0: No tak tohle to třeba možná bych chtělo. Jo takhle, jestli se ten med nemá občas tak jako poťupat na to, víš? Jo dobrý.
1: Jo takhle, třeba, že bych si třeba to zalepil medem.
0: No. Léčba kašle a nachlazení.
1: To by taky šlo, dlouho jsem neměl rýmu ani kašel.
0: No, kvalitnější spánek?
1: To nevím. Možná je to něčím jiným, ale dobrý.
0: To máš
1: dobrý
0: z toho, že si necháváš tu televizi puštěnou v noci.
1: Jo takhle.
0: Lepší paměť.
1: No nevím.
0: Tak
1: nevím, nevím, vůbec nevím.
0: Co bylo to první, co jsem říkal, že se ti zlepší, když budeš jíst tu polívkovou lžíci medu?
1: No tak to nevím.
0: Nevíš, nevíš.
1: No, to nevím.
0: Byly to zdravé srdce a cévy, tak ti zvýšíme medikaci.
2: Jak se do rádia volá,
3: tak se z rádia ozývá.
2: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
3: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit.
2: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
3: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
2: Nahrajte vzkaz.
3: A už jsme v kontaktu.
2: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
4: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní doktor Edgar Pizza Restaurante za 49,90 a Gianna slunečnicový olej litr za 29,90. Platí do 15. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

0: Frekvenci 1, kdy máme půl šesté. No, to byste, přátelé, nevěřili, e-shopy si začínají stěžovat na to, že si zákazníci u nich nevyzvednou svoje objednávky. Už jim zkrátka došla trpělivost. Tak to probere Jan Kraus s Miluškou, ale ještě předtím my s Láďou probereme silnice. Tady možná taky došla trpělivost.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Možná jenom málo zbývá k té docházející trpělivosti. Opatrně buďte na D5C z Plzně na Rozvadov, dál do německého Bavorska. Na kilometru 125 stojí u Benešovic odstavené auto. V Praze potom se nám štosují fronty u Bělohorské před Vypichem a v Hradci Králové pozor na Gočárově třídě. Máme nehodu u zastávky městské hromadné dopravy Gočárova třída. Jinak by se měl jezdit bez větších komplikací. Tak ať vám to dál dobře jede s Markem a Frekvencí 1.
0: Ty Ládíku, stalo se ti to někdy, že jsi něco objednala a se to pak nějak moc nehodilo?
2: No, ještě se mi to nestalo, ale trošku se toho bojím, protože když si něco objednávám a pak toho objednám víc a zapomenu, co jsem si všechno objednal. A pak někam odjedu a říkám si, já to nestíhám. Tak zatím jsem to stihl.
0: Ale to se všechno změní po té lžičce medu navíc.
2: No,
0: tak to už nezapomeneš.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis. Jan Kraus a Blondýna.
3: E-shopy si stěžují na nepřebírané dobírky. Co vy na to?
4: Jo, to věřím, že to bude problém. No to si lidi objednají, pak proto nejdou. Buď dojdou prachy, nebo na to zapomenou, nebo zjistí, že to nechtějí. To tam bude, no.
3: To jo, ale zase jako pokud nedají dobírky, tak taky spoustu lidí nenakoupí, že jo?
4: Ne, tak já nakupuji jenom na dobírku.
3: Vidíte.
4: Protože jinak mám pocit a zkušenost, když jim zaplatíte, tak oni zlenivějí rovnou.
3: Jo, takhle vy je udržujete v chodu.
4: No ne, a může to zrušit.
3: Jo.
4: Ale když jim zaplatíte, tak oni pak říkají během týdne, příští týden někdy. Aha. Oni nemají moc motivaci, nebo ztratí určitě čas motivace. Prachy už dostali.
3: Aha.
4: No a teďko on otravuje tady. Takže je lepší si to držet otevřený, aby tom byla jaksi vyvážená rovnost zbraní. No.
3: Jo.
4: To jste dali pozdě, než to mělo být, čili si to nechte.
3: Hezky, no jo.
4: No.
3: A pak se diví, že jo?
4: A pak se diví, no.
1: Jan Kraus a Blondýna. Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.
5: Žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce,

0: minuty bude 6:45. No, my si taky dáme další legendu, kterou je Lady Gaga, novopečená maminka, jak říká Láďa ve zprávách. K ní se přidá Bruno Mars, taky Bloodhound Gang, anebo Debbie.
1: Škoda Octavia. Na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.

0: Imagine Dragons, Richarda Millera a nebo Sandru.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
2: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: S Láďou Jakubem.
3: Pěknou zářijovou sobotu. Tropický den by mohl ještě letos přijít. Výkupní ceny mléka v Česku se snižují a případů žloutenky v Česku přibývá. Začínáme počasím. Tropický den by mohl letos ještě přijít, takže pokud je vám zima, dočkáte se tepla. Teploty přes 30 stupňů Celsia zažilo Česko tento rok poprvé 23. května a zatím naposledy ve středu 9.9. Jestli to byl poslední tropický den letošního roku, se podle meteorologů navzdory současnému ochlazení nedá s jistotou říct. Jako poslední tropický den v roce je v historických záznamech uvedený 4. říjen roku 1929. V neděli bude zataženo, často s přehánkami a teplotami do 23 stupňů. Kránu na Moravě a ve Slezsku ještě mlhy, no a teploty od 7 ráno do 22 stupňů odpoledne. Výkupní ceny mléka v České republice se v meziročním porovnání snížily o víc než 27%. Zatímco produkce mléka v Evropě i ve světě stoupla, poptávka po něm oslabila. Obchodníkům nestačí nižší ceny mléčných výrobků dané zlevněním mléka a tlačí na jejich další pokles, řekl předseda Českomoravského svazu mlékárenského Jiří Kopáček na konferenci v Přibyslavi na Vysočině. Uvedl, že například konzumní mléko a máslo obchodní řetězce prodávají v akcích za ceny, které nepokrývají ani náklady na jejich výrobu, a dodal.
4: Tyto dvě zmíněné komodity, tedy konzumní mléko a máslo, jsou velmi citlivé zboží, proto jich maloobchod tolik zneužívá. Ale dnes, když jim to funguje zde, se snaží prosadit další snižování i u dalších mléčných výrobků, jako jsou třeba sýry, které se stále poměrně dobře prodávají. To opravdu není možné. Chceme-li, aby mlékárenství zůstalo udržitelné, musí se jeho výrobky především prodávat za reálné a nikoli za nesmyslné ceny.
3: Domácí spotřeba mléka a výrobků z něj ale podle svazu meziročně stoupla o 7% a byla minulý rok historicky nejvyšší. Přibývá případů žloutenky. Do konce prázdnin zachytili lékaři jen o 7 případů žloutenky typu C méně než za celý loňský rok. Do konce srpna to bylo 1368 případů. Za tak vysokým číslem může být lepší diagnostika a taky elektronizace hlášení. Podle lékařů ale nemocných skutečně přibývá. Osobní vlaky z Ústí nad Labem Střekova do Děčína po takzvané Střekovské straně od prosincové změny jízdního řádu nepojedou. Rozhodnutí Ústeckého kraje, který vzal na vědomí petici občanů proti zrušení provozu osobní dopravy, je definitivní. Řekl to radní Tomáš Rieger.
5: Osobní doprava na té trati bude zastavena vlastně od nového jízdního řádu v letošním roce, to znamená v prosinci. Budou posíleny autobusy linky 450 ve špičkách. Není potřeba se obávat, že by se děti nedostaly včas do školy. Tam tu trať využívá málo lidí. To je vždycky alfa omega všeho, proč ty tratě zaniknou. Ten provoz na železnici je pochopitelně násobně dražší než provoz autobusů. Kraj musí postupovat s péčí řádného hospodáře.
3: A míříme za včelami. Teplé a suché počasí letos v létě podle včelařů příliš nepřálo produkci medu. Bude ho tedy pravděpodobně méně než v běžných letech. Karel Toupal z rodinné včelí farmy u Toupalů z Kolovče na Domažlicku k tomu dodal.
6: To sucho bylo takový, že ty včely moc nelítaly, že oni spíš jako chladí ten úl, to znamená, že lítají pro vodu, kterou tam rozstřikujou, takže potom ta snůška jako trošku vázne. Oni potom nelítají pro nektar a pro ten pyl, ale spíš si chladí ten úl, takže lítají spíš pro vodu.
3: Podle Toupala je dnes složité včelařit. Poslední dobou se proto zaměřuje i na jiné podnikatelské aktivity, třeba na výrobu marmelád a zeleninových dochucovadel. V královský Toro na západě Ugandy v Africe pohřbili krále Oyu Nimbu. Ten byl nejmladším vládnoucím monarchou na světě. Zemřel na konci srpna ve věku 34 let. Na trůn usedl už ve 3 letech. Jeho smrt vyvolala spor o nástupnictví, který rozdělil královskou rodinu a upoutal pozornost celé země. A teď je ze sportu. Mistryně světa Tereza Kneblová zakončila světový pohár kanoistek na divoké vodě ziskem bronzu ve finále v Södu Yrsel. Třetí skončila 23-letá česká reprezentantka i celkově v pětidílném seriálu. Fotbalisti Liberce v 8. kole první ligy zdolali doma Mladou Boleslav 3-0 a posunuli se do čela neúplné tabulky o 2 body před Slávii, která má k dobru nedělní zápas v Teplicích. Za Slovance prosadili 3 bývalí hráči středu českého celku. Skóre otevřel v první půli Vasil Kušej a po změně stran se trefili Lukáš Mašek s Vojtěchem Stránským. Mladá Boleslav utrpěla premiérovou prohru v sezóně. Neporazitelnost drží v soutěži už jen obhájce titulu Slavia. Ještě Bohemians a Slovácko 2-0. Pražané po druhé v ligové sezóně zvítězili. Slovácko v soutěži na výhru čeká. Brněnské derby nováčků první ligy ovládli fotbalisté Zbrojovky, kteří v duelu 8. kola zdolali Artis 2-1. A ještě se vracíme do španělského Katalánska. Kanoista Lukáš Rohan obsadil ve finálovém závodě světového poháru v SU 5. místo. Na medaili ztratil 58 setin v sekundě. Zvítězil Španěl Miguel Travé.
2: Frekvence 1.
1: Počasí.
3: Noci už jsou chladné, ven se oblečte, pokud míříte třeba někam za lékařem nebo někam možná na brzký výlet. 11 až 6 stupňů čekáme při oblačném nebi. Kránu pozor na mlhy na Moravě a ve Slezsku. A jaký bude pak nedělní den? Zatažený s občasnými přeháňkami, a to až do večera. A teploty od 16 na severu Čech až po 22 stupňů Celsia na Slovácku a Pálavě.
1: Frekvence 1.
2: Doprava.
3: Překážka je na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou, na kilometru 56 je na vozovce předmět. D10 z Prahy na Turnov taky zpomaluje, a to za sjezdem na Brodce, na kilometru 36 stojí odstavené auto. No a ještě zamíříme na Šumavu z Vimperku na Kvildu u odbočky na Borová Lada. Je tam hlášená nehoda autobusu, stále se odstraňuje, tak počítejte se zdržením.
2: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
3: No a postní sobotní odpoledne, nebo chcete-li brzký podvečer, nebo snad večer, dávíte s Markem Maláškem.
7: No to, že má Láďa Jakub vybraný hudební vkus, to víme. Stejně tak i víme, že mezi jeho oblíbence úplně nepatří Queeni, že?
3: Ty je máš v našem playlistu.
7: Ne, ale kdo naopak jako patří mezi Láďový oblíbence, to je Sandra.
3: No, Sandra, ano. Ježišmarja, bude?
7: Bude, Láďo.
3: No, těším se.
7: No, moment. A to víš, že bude mít koncert?
3: Myslíš na Litoměřicku? Trebí v Licích?
7: No, takže ty víš.
3: Já to vím.
7: Teda, Láďo, ty jsi připravený, to je neuvěřitelný.
1: To nejlepší z muziky.
2: A Marek Malášek.

0: Sandra, jak už jsem říkal, je to Láďo Jakuba velká favoritka, velká hudební favoritka. Věděl bys, Láďo, kolik Sandra letos slaví let na scéně? Co 50, do
1: 50,
0: ano.
1: 50, to je
0: ano,
1: krásný číslo. Ano.
0: A věděl bys,
1: to je teda let.
0: Kde byla jako největší hvězdou, když začínala?
1: Kde byla největší hvězdou, když začínala? Vůbec netuším.
0: Byla to Asie.
1: Asie, jo. Mm-hmm. Já vím, že po světě určitě funguje, že třeba v Evropě, v Severní Americe a v Asii, tak to je dobrý.
0: A nevěděl bys, kde přesně?
1: Ne, tak to vůbec netuším.
0: Tak bylo to Japonsko a Korea, ale krásně jsi nahrál, totiž než tak nějak jako se proloupla pro tu Evropu, tak ona dala vlastně jako světu hit Maria Magdalena.
1: Jo, známe.
0: Klidně si kousek pustíme. Jenomže ona to nejdřív naspívala v němčině.
1: No tak je to Němka, no, tak
0: ano,
1: samozřejmě.
0: A to se v Evropě jaksi
1: nenosí, vejš.
0: No, to moc jako nefungovalo. Tak to překlopili s Alphavillem do angličtiny.
1: No vidíš, s Alphavillem, no.
0: Pak to začalo.
1: No.
0: Big in Japan. A už to jede.
1: Já mám rád Heaven Can Wait.
0: No, ty jsi odborník, toho to žádná. A když by tady byla, tak bys jako na ní vyrazil?
1: Vyrazil, já už jsem jednu prošvih.
0: No. A kde jsi prošvih?
1: To bylo v těch Třebíblicích na Litoměřicku.
0: No ale, Láďo, zachovej paniku, furt máš ještě čas.
1: Bude?
0: No bude. A bude. Nebudeš dlouho čekat.
1: No, a kam za ní
0: příští
1: vyrazit?
0: Příští víkend. Jo, bacha.
1: Jaj.
0: Večer Legend. Dvojkoncert. Sandra,
1: no,
0: Alphaville.
1: No ještě, no.
0: A teď bacha, sobota 19. září, Ostrava.
1: Ano.
0: A pokud bys i toto prokaučoval, což už teda by ses asi tloukl do čela, tak máš poslední možnost v pondělí 21.
1: Tyvo, já budu na Moravě.
0: To bych si vzal volno,
1: kde
0: kamaráde.
1: To bude? Kde to
0: v Brně.
1: Bude? V Brně, no ideál. A kde v Brně?
0: No tak, kde jinde? V tom největším svatostánku, kde by Sandra mohla vystoupit. No my jsme tady na to rozdávali celý týden vstupenky, ale protože ty jsi měl volno a stejně by se vyhrát nemohl.
1: Tak si to budu zaplatit.
0: Tak si budeš muset Sandře napsat asi jakože na Instagram.
1: Dobrý nápad.
0: A pumpnout jeho nějaký ten lístek. A když ne Sandra, tak bych zkusil ty Alphaville.
1: Ostrava nebo Brno, říkáš.
0: Takže sobota 19. září Ostrava, pondělí 21. září Brno, Večer Legend, dvojí koncerty skupin Alphaville a taky zpěvačky.
1: Výborně, jdu, uvidíme se.
0: No tak to se vidíme.

0: tu Kateřinu Marii Fialovou, která se tady stavila u nás u Lubky Smírovou, ať jsem konkrétní, na ranní kávu a taky na dobré popovídání. No a přišla i řeč, protože Katku Marii Fialovou znáte třeba z filmu Dokonalý den, kde si střihla i takové, no, lehtivé scény. No, to herečky jaksi třeba moc nemusí. No tak ranní dvojici napadlo si třeba... Neměla dvojnici.
1: Já jsem šla do toho sama.
2: Jo.
1: Tak jako zase na druhou stranu, já si to chci aspoň takhle jako užít.
2: Já to nepotřebuju, jak zatím teda všechno drží. A vlastně jediný, kdy jsme měli koučku intimní, tak bylo ve chvíli, kdy jsme plavali v rybníci, že jsem se tam vlastně jako slíkala, abych ho lákala do vodičky, pojď se se mnou vykoupat. A od té doby jsem byla rozhodnutá, že už to neudělám.
3: Herci mají intimní kouče.
1: Je to vlastně převzatý z té Ameriky, aby nevznikly žádný problémy, které teď vlastně vznikají z těch pozdějších let, co bylo, tak najednou se vytahují takovýhle ďáblíci. A tak teď to, aby to bylo opravdu bezpečný, tak jsou tam takhle tyhle ty.
3: Aby bylo vidět, co jako má být vidět, nebylo vidět,
1: jasně, a nebo taky prostě se tam žena slíkne a já fakt očekávala od toho štábu, což se mi potvrdilo, že to je bezvadná, to byla bezvadná parta, já jsem to brala jako tábor totální. A to byli takový gentlemani, že vždycky cokoliv, tak oni se otočili, čekali, že ani jim to nikdo nemusel říct.
0: To jsou věci, vidíte, to mě v životě nenapadlo. Jinak celý rozhovor s Kateřinou Marií Fialovou na našem webu.

0: opravdu cítil, když se spotápil a přitom se mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.

0: do 8 minut. Taky čerstvé zprávy s Láďou Jakubem a do té doby ještě Imagine Dragons a nebo je Mr. President.
1: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.

0: mezi klienty. Ano, pro chovance. No, je tam potřeba trošku zvednout tu jaksi pracovní morálku. No, pracovní morálku přišel zvednout taky Láďa s čerstvými zprávami. Pojďme na to.
1: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: S Láďou Jakubem.
2: Krásný víkendový večer. Na skládce ve středních Čechách jsou nebezpečné látky i ve vejcích. Roste zájem o práci ve volební komisi, hlavně v severočeské metropoli. A v kraji rybníků na východě Čech obnoví další rybníky. Monitoring okolí skládky v Čáslavi na Kutnohorsku, který provedla ekologická organizace Arnika, odhalil znečištění v půdě, ale i prachu a vejcích slepic z domácích chovů. Vzorky vajec obsahovaly škodlivé polychlorované bifenyly, které můžou pocházet z nebezpečných odpadů navážených právě na čáslavskou skládku. Prach na příjezdové cestě obsahoval ve vysokých koncentracích těžké kovy. Jindřich Petrlík z Arniky k tomu řekl.
3: Nejvíc alarmující bylo zjištění kontaminace vajec z domácích chovů a současně vysoká kontaminace prachu na příjezdové cestě, ale i u okolních zahrad, jednak některými těžkými kovy, jako třeba olovo, anebo polyaromatickými uhlovodíky, což jsou látky, které jsou často rakovinotvorné. Jejich klasické složení ukazuje na skládku jako nejpravděpodobnější zdroj.
2: Ekologové požadují rozsáhlejší pravidelný průzkum a omezení prašnosti v okolí příjezdové cesty. Lidé by tak neměli vystavovat drůbež prachu a například zastřešit výběhy. Ve francouzských Alpách zemřel český horolezec. Muže kolem 40 let při průchodu nebezpečným skalnatým úsekem na trase na Mont Blanc zasáhlo padající kamení. Další informace ale zatím nejsou k dispozici. Zájem o členství v okrskových volebních komisích citelně vzrostl, alespoň na severu Čech, například v Liberci, byl letos znatelně vyšší. Radnice 100-tisícového krajského města má dokonce po několika letech i náhradníky. Pravděpodobně pomohlo navýšení odměn pro členy volebních komisí, jak říká mluvčí radnice Jana Kodymová.
4: Letos po dlouhé době nebyl problém komise obsadit. Z 11 volebních stran delegovalo své členy 9 volebních stran. Do minimálního počtu členů jsme komise doplnili zaměstnanci statutárního města a některými dobrovolníky. Po několika letech se na všechny zájemce nedostalo. Zvýšený zájem o členství v komisích je pravděpodobně způsoben navýšením odměny pro členy okrskových volebních komisí.
2: Já ještě doplním, že v Liberci budou obyvatelé 9. a 10. října nejen tam vybírat při komunálních volbách městské zastupitele. Míříme na Pardubickou. Lázně Bohdaneč obnoví v druhém našem kraji rybníků dílo Pernštejnů. V život uvedou hned 2 zapomenuté rybníky.
5: Projekt se zaměří na obnovu rybníků, opravu hrází a výpustních zařízení a vytvoření nových tůní. Odstraňovat se budou i náletové dřeviny a okolní mokřady. To vše má zlepšit stav vodních ploch a vrátit oblasti její přírodní funkci. Obnovu rybníků tady plánovalo už několik vedení radnic, ale nikomu se to nepodařilo. Pomohla až aktivita spolku Pestré Polabí a dotace. Práce přijdou zhruba na 5 milionů korun. Dodají je z většiny evropské a státní dotace. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
2: Naši volejbalisti vybojovali na mistrovství Evropy v Modeně v Itálii druhé vítězství. Poté, co v pátek zdolali na úvod skupiny A Řeky 3-1, dnes porazili švédský tým 3-2 po setech 25-22, 25-23, 23-25, 17-25 a 15-13. Poslední 2 body získali blokem.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Noci a rána jsou chladná, i zítra ráno se oblečte, bude 12 až 7 stupňů Celsia. No a co čekáme přes den? Od 16 stupňů Celsia v severních Čechách do 22 stupňů v Jihomoravském a Zlínském kraji.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Ještě míříme na D1 na 342. kilometr od Ostravy na Polsko. Máme tam neprůjezdný pravý jízdní pruh kvůli havárii osobního auta s autobusem. Na místě vrtulník, taky policie a hasiči. Pozorní buďte také v Brně na Křížové ulici se bouralo. Jinak by se mělo jezdit bez komplikací. Za hodinu další zprávy na Frekvenci 1. Hned po nich na vaši party, sobotní party mix. No a hned teď další kolo české hitparády s Janou a Mikešem.
1: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
6: Česká.
7: Česká hitparáda Frekvence 1.
6: Jana Knížková
7: a Roman Mikeš.
8: Hippy, hippy, hippy,
9: hippy shake. Dobrý den, tady shake Jerbuty a Jani knihy.
8: My vás zdravíme, přátelé.
9: Počkej, ukaž mi tu ruku, ty máš jakou tu levou, máš jako hubenější než tu pravou.
8: Máš pocit?
9: Jsi jak zhubla, ne? A já už mám vidět.
8: Jakože mám levou ruku levou, hubenější než pravou,
9: co
8: jo?
9: Co s tou pravou děláš? Máš to mají třeba tenisti. Jako, mají tu ruku silnější než tu druhou.
8: Že mám tu pravou jako svalnatější.
9: Svalnatější.
8: Všimáš si, ty to jsou strašný, veď, ty žíly.
9: Ty žíly, no.
8: No, to je takový jako...
9: Preťal jsem si žíly.
8: Takovou starou ruku mám, nemám.
9: No, máš takovou už, prostě tak dneska vysíláte z čarodějnicí.
8: Tak přátelé, my vás moc zdravíme u České hitparády, rozebrali jsme všechny naše údy.
9: Neduhy.
8: Vrchní.
9: Ano, údy vrchní, zatím vrchní. Uvidíme, kam se dostaneme.
8: Já se sleču, mě vedro.
9: To dali, že jo.
8: Tak, a kdo nám vypad? Pojďme se... Kaňoune.
9: Počkej, já jsem se
8: tak vypadla, hele, pozor, Jakub Fischer, Baby mě houká v hlavě, končí.
9: Novinka.
8: Z pátýho místa, končíme.
9: Tak to je škoda. No, co se dá dělat? Tak druhý, s kým se loučíme, to je tip číslo jedna, Svatá Barbora, trochu klidu.
8: To jo, tak to se nám nechytilo. Ale to nevadí, máme tady totiž další dvě novinky a ty novinky jsou od Pokáče, ta první, jmenuje se Ignor.
9: No a známe Pokáče, to znamená, že je dost pravděpodobný, že nás tady bude oblažovat svojí písničkou Ignor celých 10 týdnů, ale hele, to záleží na vás.
8: Je to výborný videoklip, mrkněte na to.
9: Já jsem ho viděl, no, je pěkný.
8: S Míšou Tomešovou, je to vlastně o tom, když jako někoho balíte a ten člověk vás prostě nekompromisně ignoruje. Mm-hmm. A jako je to prostě ze života.
9: No, přesně. No.
8: A super.
9: Já jsem to zažil mnohokrát.
8: Já teda taky, já taky. Jsem se do někoho zakoukala a on na ně nevěděl, že existují. Jinak startuje svoje turné.
9: Jako třeba do Keanu Reevese, jo?
8: No, a ten by si ale zrovna ten by si podle mě všimnul.
9: Asi jo, on je takový lidumil.
8: Ty jsi zlej.
9: Ne, on je opravdu lidumil.
8: Já vím.
9: On je hodný.
8: On odmítl nějaký peníze, odmítl obrovskou sumu peněz, odmítl za nějaký natáčení. Jenom protože svý sejkře, která přežila rakovinu, slíbil, že bude na každým jejím narozeninám. No,
9: prostě skvělý člověk. Tak pojďme si říct, že Pokáč má písničku Ignor, řekneš o ní něco?
8: Už jsem všechno řekla, 10. října startuje v Mladé Boleslavě jeho turné, mrkněte se na to, je tam 14 zastávek, vše podstatné na jeho webu.
9: Tip číslo 2 je Vesna, jmenuje se to Vínečko. Dívčí kapela Vesna představuje novinku Vínečko. Romantický klip k ní natočila na Vinohradu, asi ve Vinohradu, s Janem Polívkou.
8: Oh.
9: Kapela Vesna posílá před svým vyprodaným koncertem ve Foru Karlín, což bude 22. října, už je to vyprodaný. Do světa novinko známe se zvem právě Vínečko a má to takový jako folklorní nádech.
8: Jo, to ona dělá hodně.
9: Tak co jinýho, když ona se to Vínečko,
8: ona jako opěvuje tu Moravu a mně se to moc líbí, baví mě to. Takže pojďme udělat rekapitulaci. Pokáč, Ignor, tip číslo 1.
9: A tip číslo 2, Vesna, Vínečko.
7: Česká hitparáda Frekvence 1.
6: Tip číslo 1.

0: Příjemné, hezké podvečer, dámy a pánové, posloucháte Frekvenci 1, mě se to tady takhle urval se mi kancelářská. Kancelářská sponka.
1: Tak, to by vůbec nezapadá to skloňování, ale nevadí to.
0: Urvala ne, já jsem myslel, že se mi urvalo něco jiného, pak jsem to změnil na sponku.
1: Urval se mi sponka.
0: Prosím vás, ze šestky na desítku, to jsem teda nečekal.
1: Ovšem, tak tomu se říká
0: to
1: down.
0: To jsem nečekal.
1: To je takzvaně down.
0: To šlo dolů, dolů. Já to přeložím, aby
1: Dolů. Marek Ztracený, Obuj si mé boty, písnička, která je v české hitparádě teprve druhým týdnem. Ze šestky na desítku, to je teda jako velký překvapení. Jinak, jestli jste ji neslyšeli, tak si poslechněte slovo od slova. Je to vlastně o tom, Marek Ztracený tam všechny ty hejty vybízí k tomu, aby si představili, nebo vlastně, že si ani neumí představit, v čem on žije, v čem on jakoby začínal. No, jo, jakože Obuj si mý boty, než mě začneš prostě kritizovat.
0: Jo, nebo já bych to třeba, vem si mý rukavice.
1: No, třeba, nebo oblec si mý kalhotky.
0: Já přesně, to by bylo dobrý, to by Mára Ztracený
1: zpíval. Ty bys podle mě moje kalhotky neoblík.
0: No ne, ale Mára Ztracený, jo.
1: Já mám MK.
0: Já mám, ale počkej, já mám od pasu dolů, to mám normálně.
1: Ne, ale myslím, že by se neoblík.
0: Ty máš MK jenom.
1: No, ty bys totiž podle mě nepřetáhl tu gumičku přes to
0: blížko. Já bych gumičku nepřetáhl. Skutečně, to musím říct, že gumičku bych ani neměl na, jako, v úmyslu jí přetáhovat.
1: Prosím, tak jako, jestli to teďka někdo naladil.
0: Tak nevím, o čem mluvíme.
1: Tak si říká.
0: Jsou to tvoje kalhotky, to není tak hrozný.
1: A jsou čistý.
0: Devítka, tak, UDG, devítka. Prosím vás, devítka, to je minule osmý, dneska devátý, jsou pátý týden v hitparádě. Sirény se jmenuje ta
1: písnička. Ty jsi vyprávěl jednu takovou historku minulý týden, mě to hrozně bavilo. Tvoji kamarádi nebo kamarádky vždycky první středu v měsíci, když houká siréna.
0: No, tak ví, že tak se mají sejít v restauraci a říkají si sirény.
1: To je dobrý.
0: No, s tím zdravím, Reginu a spol.
1: Ježiš, to mě baví. To mě baví moc.
0: Chodí jenom ve středu.
1: No, protože ona houká jenom ve středu.
0: No, jenom, bohužel, oni chodí teda i časy. To už jsou houkačky pak.
1: Tak ty jsi chtěl říct, jako, houká jim i ve středu. Houká jim jindy. No, to je jedno. Takže rekapitulation. Desáté místo Marek Ztracený, Obuj si mé boty.
0: A sirény, tak to je devátá pozice z UDG.
2: Místo desáté.

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Je tady 8. místo a pozor, z 10 na 8 se nám dostala Freja a Tobias Freja a Chiara.
1: Chiara.
0: Já to pořád pletu.
1: Vy totiž tebe máte to, že je tam ch na začátku.
0: No právě. No.
1: Protože takhle, já když to vidím třeba, tak mě tam okamžitě skočí Chirana.
0: Co to tady máš? Ty máš normálně tady na tom. Oh, tady má normálně jogurt. Já je to jogurt.
1: Není to
0: jogurt. To je sopel, nebo co?
1: To sopel asi.
0: Na černý košili bílej
1: flek. Já jsem krájel rajčata.
0: No to není ale červený.
1: No jak to žere?
0: A jo, je to rajče.
1: Prosím vás, tak zpátky k hitparádě.
0: Takže 10. místo, respektive takhle.
1: Jenom ti to řeknu, Chiara se to čte, protože tam to chy, já tam vidím Chirana.
0: Chirana,
1: zase,
0: jo.
1: Firma, která vyráběla chirurgické věci. Takže tak tohle je Chiara.
0: Z 10 na 8 písnička Víc než to. Tahle písnička je tady už 4. týdnem. Je to vlastně předělávka od Kejmára, písnička Femme Like You. To je 8.
1: A já jsem docela rád, že to šlo nahoru. Jako fakt dobrý. Pojďme ještě na 7. Půlnoční hřích, Krištof a Dominika Alagia. Nebo to chcete vždycky, Dominik no, Alagia?
0: Ne, Dominika.
1: Dominika.
0: To je
1: 9. týdnem.
0: To je ženské pohled.
1: Já vím, ale oni holky všechno zkracují na ty chlapy.
0: Jo, klapy. Rozumím, jo.
1: Dominik nebo Bláha. Jo, víš, že se jmenuje. Víš, jak to je? Jako,
0: jsi Bláhová, je Bláha.
1: Jitka Šroubek třeba, jo, se jmenuje. Oni vůbec tam nedávají to ová už a mě to hrozně mate.
0: To je Šroubeková, nimi.
1: Šroubeková. No tak pojďme, takže to je 9 týdnů hitparádě a to znamená jedno jediný, že příště je uslyšíme taky.
0: Ano, je to půlnoční hřích, písnička, která si tady našla svoje místo a věříme, že to vyzobe. Rekapitulace, 8. místo, Víc než to, Tobias Freja a Chia.

0: Šestka a pětka, dámy a pánové, jste s frekvencí 1 a s naší hitparádou, respektive s vaší hitparádou, protože vy rozhodujete, kdo tam bude a kdo tam nebude. Co jste rozhodli teď?
1: Tak, ale pozor, tohle je velký překvapení a jsme za to moc rádi. Novinka z minulého týdne od Romana Procházky a Marie Putnerové, Chtěl bych ti říct, se nám dostala na 6. místo. Co nám řekneš o tomto songu? Ty jsi nechal tento materiál v ruce své pravé.
0: No tak tady toho moc není. No tak jsou tady dva odstavečky.
1: Já jenom vím, že Roman Procházka je z kapely Divoký byl.
0: Je to tak? Už
1: a není to poprvý. No.
0: Dva singly, jako solový.
1: A dařil se jim tady dobře.
0: Mimochodem, tady píše, začátkem loňského roku představil písničku Srdce tvý, kterou složil pro film Zlatovláska.
1: Ano.
0: A pak o pár měsíců později následovalo V dobrém i zlém písnička, kterou napsal a natočil pro film Zrození alchymist.
1: Já myslím, že ty písničky tady byly. A vedly si dobře, takže věříme, že tahle si taky povede dobře. Takže písnička Chtěl bych ti říct, no a na 5. místě... jako kam to sunete? Evu Farnou mi sunou ze 4 na 5.
0: Já jsem ti to říkal.
1: Klesáme.
0: Já jsem na to přišel. Ty totiž moc propaguješ a moc jí chválíš. Přestaň jí chválit a uvidíš, že příští týden bude první.
1: A přitom já teď sleduju československou superstar. Viděla jsem teda první díl a ona je tam taková jako hrozně fajn, hrozně mírná, hrozně jako, musím říct, že jako kritika z jejich úst je taková konstruktivní, víš, že to není takový to, ale je to
0: spojení konstruktivní kritická, konstruktivní kritika je děsný.
1: No je, no.
0: Konstruktivní kritika, tak buď seš kritická,
1: anebo prostě
0: seš konstruktivní.
1: No, překvapuje mě to, Perpetuum mobile, skvělá písnička, už je tady 8. týdnem, ale věřím, že si Eva Farná užije tu desítku. Pojďme udělat rekapitulaci.
0: 6. novinka z minulého týdne, Chtěl bych ti říct, Roman Procházka a Marie Putnerová.
1: A na 5. Perpetuum mobile, Eva Farna.
2: Hitparáda Frekvence 1. Hlasujte na www.frekvence1.cz.

0: 4-3-2 na čtyřce Mikael s písničkou Spolu. Hele, tady, já mám pocit, že tady o té písničce tady v České parádě mluvíme už na 20 týdnů a ono je to teprve 7 týdnů.
1: No, ale víte, jak se to táhne, no, se to vleče. Jako... Ale co se vleče, to neuteče. Mimochodem, písniček máme přehršel celou hodinu, posloucháme český krásný písničky. Pojďme si říct, co tohle tahle taky... ta písnička ze sedmičky... Skočila na čtyřku.
0: Hele, pozor, to jsem se ani nevšimla. No. Ze sedmičky na čtyřku.
1: To jako jde.
0: Je to o pocitu, že člověk nemusí všechno zvládat sám a o tom, že někdy stačí mít vedle sebe někoho, s kým můžete jenom tak být, ať už je to partner, rodina, dobrý přítel nebo domácí mazlíček.
1: Víš, co chci k tomu říct?
0: Co?
1: Souhlas.
0: Souhlasíme.
1: Naprosto.
0: We agree.
1: Trojka.
0: Já dělám Duolingový. Nic dobrý.
1: Co děláš?
0: Nic. Na trojce.
1: Jsem ještě nebyl. Trojka, to je slova demigods, ne? Tady trojka, minule třetí, teď třetí a už jsou šestým týdem hitparádě. To je všechno dělitelný, viď?
0: No, a jo?
1: Třema.
0: To je druhá půlka UDG.
1: Druhá půlka UDG, no, to je viď v jedný hitparádě, respektive se to takhle se tam, no, obě dvě ty kapely se tam takhle...
0: No, protože náš hudební dramaturg si stěžoval, že je málo českých kapel, že jo?
1: No, tak oni se rozdělil. Prostě teď je trend, všechny kapely rozdělil. Tak
0: příště bude,
1: se nám
0: takhle, příště bude Lou a v další bude
1: Vega.
0: Lucie.
1: No, dobře.
0: Tak a na druhém místě pozor, kapela Miraj, jako oni spadli z jedničky na dvojku. Miraj jsou druhý, já to nechápu. Malinový sirup, naprosto fantastická písnička, já jsem nedávno zase si úplně slovo od slova poslechla ten text a pozor, tam se vyprávějí věci, které my jsme jako děti zažili a které dnešní děti vůbec nezažívají, že běháš po venku, že tě máme večer volá konečně k večeři.
1: Mami, můžu jít ještě vám?
0: No, přesně, přesně. No. Že jsi schopen si třeba celý odpoledne hrát s míčem. Jako...
1: Dobrý den, paní Mikešová, může jít Roman na chvilku?
0: No, jen? Přesně. No. Jo, přesně. No, no. My jsme si vždycky stěžovali, že teta muzikářová vždycky volala holky, domů, večeře! A naše mamka volala jenom holky, domů!
1: Jo, a žádná, že byste nejedli, no, byste úplný. No.
0: Ne, u nás se prostě jako nebylo, večeře byla jako co dům dál, že?
1: Jo, takhle. No, mimochodem, to byly krásný roky, na který jsme vzpomínali a vzpomíná na ně i kapela Miraj s písničkou Sirup.
0: Malinovej. Malinovej.
1: Dáme. Malinovej.
0: Rekapitulace. Čtvrté místo Mikael Spolu.
1: Třetí místo slova Demigrác.
0: No a na dvojce kapela Miraj a Malinovej Sirup.
2: Místo čtvrté.

0: nechal by si spíchnout botox?
1: Určitě.
0: A kam?
1: No, co místa, o kterých bych jako si myslel, že by to mohlo.
0: Ale koupen, to má jenom vyhladit, to nemá léčit.
1: To ne, ne. tak počkej.
0: Ne, ne, počkej. Máš to tam vrátit.
1: Já ti to řeknu. Nenechal.
0: I když pozor, holky si nechávají přece napíchat ten botox do těch rtů a ten red se zvětšuje.
1: A vypadají skvěle.
0: Jestli je to teda botox, ty možná ne. No, tak tím chceme naznačit, kdože je na prvním místě pro tento týden v české hitparádě.
1: Kapela Botox spojuje celebrity a zvířata v novém klipu My dva. V jejím čele stojí dva. Tady, já jsem myslel, že je to pohlední a ono je to opravdu pohlední. Pohlední herci Jan Kopečný, známý ze Superstar, kdy se v roce 2006 dostal až do první dvacítky, a Petr Ryšavý, kterého můžete znát mimo jiné ze seriálu TV Prima sestřičky.
0: Aha, já se teda přiznám, že neznám ani jednoho, ale písnička Botox My dva je skvělá.
1: Ale protože... Botox známe přece.
0: Jo, ty tady nejsou poprvé, Takže pozor, třetí týden v české hitparádě byli druzí, teď jsou první. My moc gratulujeme, protože to je velký úspěch, takže vám přejeme, abyste si to tady užili na tom vrcholu, vyvrcholení, prostě je to nejlepší.
1: Mluvíš o hitparádě. Tak dneska se s vámi loučíme Janí Knížková, kterou to teda dozvzalo. Za celou hitparádu se slíkla v podstatě v komplet. Už víme, co má za kalotky.
0: Že tady je pořád hrozný vedro.
1: No, hrozný vedro.
0: Podle mě to tady dělají schválně. Tamhle vidíš, všimáš ty toho okýnka tamhle? No. Tak tam je kamera a tam to sledujou.
1: Kaž to, já jsem jim rozepnul.
0: Taky jsem rozepnul.
1: Počkej, to já jsem... Ale ze spodány. Víte to taky?
0: A ty jsi zubnul, vi? Ty teď máš co
1: Já mám o 5 kilo mín.
0: No to je super.
1: Ale to je
0: spadla,
1: zupa.
0: Musím říct, že ti spadla držka, jako. Víš, takový to tady, to, tady to takový zavodněný už tam
1: špatně,
0: nemáš.
1: To se říká jinak, to je spadla lyžička do kapučky.
0: Tak přátelé, mějte si krásně, loučí se v české hitparádě a těší se zase za týden Roman Mikiš.
1: A Jani Knížková.
0: Udělala žbluj. Česká hitparáda Frekvence 1. Hlasujte na www.frekvence1.cz. Místo první.

0: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: V České republice stoupá počet nemocných z HIV. Jsou na to ale léky. Na to je na válku připravené, řekl zástupce velitele spojeneckých sil v Holandsku. A Morava žije vynobraním i slováckými slavnostmi. Zdraví vás, Láďa Jakub. Lékaři loni zaznamenali v Česku 293 nových případů onemocnění HIV, což bylo nejvíc od začátku sledování nemoci. V letošním roce do konce května lékaři nemoc diagnostikovali u 125 lidí. V současné době můžou nakažení užívat moderní léky, které postup nemoci prakticky zastaví. Můžou díky nim žít běžný život, včetně sexuálního, bez rizika nakažení partnera. Před rokem Evropská komise schválila přípravek lenacapavir, který by měl bránit před nakaženým virem. Kvůli vysoké ceně, ale na něj zdravotní pojišťovny zatím nepřispívají. V budoucnu by se to však mohlo změnit. Lenacapavir není očkování, tělo si po podání léku nevytváří protilátky, vysvětluje viroložka a vědkyně Lucie Vránová.
2: Lenacapavir se váže na protein obal toho viru. Když si to přirovnáme třeba k chodníku, tak ten virus se skládá, řekněme, z těch dlažebních kostek. A v normálním fungování máte mezi dlažebníma kostkama prostě písek. A lenacapavir si můžeme představit jako takový cement, že prostě vezmu ten chodník a zacementuju ho, tak z toho ty kostky prostě nevyndám, nejde s nima hnout a nemůže se ani nic skládat, což je vlastně i úplně jiný přístup, než co se týče vakcín.
1: Virus HIV napadá bílé krvinky zvané lymfocyty, které jsou nezbytné pro imunitu. Severoatlantická aliance NATO je připravena velmi rychle přejít z mírového stavu do války, prohlásil to generál poručík John Mead, zástupce velitele velitelství spojeneckých sil NATO v nizozemském Brunsumu. Sdělil to polské televizi TVP World s tím, že se aliance stále víc soustředí na přípravu bojiště, aby mohla v případě propuknutí konfliktu rychle reagovat. Americký prezident Donald Trump by zase moc rád viděl, kdyby se Irsko sjednotilo se Severním Irskem. To je součástí Velké Británie. Americký prezident to řekl po schůzce s irským premiérem Michaelem Martinem. A teď nabídka práce v nejzápadnější části České republiky. Nová opravárenská hala Českých drah začala fungovat v Chebu. Bude sloužit servisu vlakových souprav pro celý Karlovarský kraj a taky částečně i pro soupravy ze sousedního Ústeckého kraje. V servisním centru v západočeském Chebu pracuje asi 100 zaměstnanců. Podle zástupce dopravce Tomáše Honomichla jich bude potřeba ale nabrat víc.
3: Zejména kvalifikací elektrotechnik, elektronik, což jsou profese, které obecně jsou, řeknu, nedostatkové. To znamená, i v rámci západních Čech a Chebu vlastně navazujeme spolupráci se školami, tak abychom vlastně získali kvalifikované zaměstnance z řad studentů a nabídli jim vlastně perspektivní uplatnění v Českých drahách.
1: A ze západu Čech na moravský Jih a východ. Centrem Uherského Hradiště prošel dopoledne krojovaný průvod. Zapojilo se do něj několik tisíc lidí z města i obcí a mikroregionů na jihovýchodě Moravy. Průvod byl jedním z vrcholů slováckých slavností vína a otevřených památek. Na letošek připadá jejich 23. ročník. Program začal už v pátek a potrvá do nedělního večera. Víc říká ředitelka pořádajícího klubu kultury Uherské Hradiště Anna Stránská.
4: Je to živá, živelná, spontánní událost. S doménou slováckých slavností vína a otevřených památek je to, že enormně vyrůstají na místních, na tom, že se tady spojí všechny obce, všichni občané, nejenom folkloristi, ale myslím, že mají i tu sílu dostředivou u těch, kteří ten folklor neprožívají každodenně. Já taky nechodím moc často v kroji třeba, teď jsem se tomu oddala a je to skvělé.
1: Slavnosti v Uherském Hradišti ožívají a nabízejí ochutnávky vín, jarmark, vystoupení folklorních souborů, cymbálových muzik, dechových hudeb, pěveckých sborů i hudebních a tanečních skupin a většina programu je zadarmo. Po dobu konání slavnosti se lze ve městě prohlédnout taky 22 památek, část z nich je totiž běžně nepřístupná. A další výletnice míří o víkendu taky na Moravu, ale tentokrát do Znojma, na tradiční vinobraní spojené s oslavou 800 let města Znojmo, a nebo taky na tradiční pálavské vinobraní do Mikulova na Břeclavsku.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Noci už jsou chladné, 11 až 6 stupňů Celsia čekáme při oblačném nebi a kránu pozor na mlhy, hlavně na Moravě a ve Slezsku. Jaký bude nedělní den? Zatažený s občasnými přeháňkami až do večera. Teploty od 16 na severu Čech po 22 stupně Celsia na Slovácku a na Pálavě.
0: To nejlepší z muziky. Frekvence 1. Sobotní party mix Frekvence 1.

Sobotní Party Mix Frekvence 1.

Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let. Ale i hity legend pop.

0: 21 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Pěkný víkend z Frekvence 1 přeje Láďa Jakub. Mléko v České republice zlevňuje. Ústecký kraj ruší další vlaky. Ale to ještě nekončí. Můžeme se dočkat ještě jednoho tropického dne. Začínáme počasím. Tropický den by mohl letos ještě přijít, takže pokud je vám zima, dočkáte se tepla. Teploty přes 30 stupňů Celsia zažilo Česko tento rok poprvé 23. května a zatím naposledy ve středu 9.9. Jestli to byl poslední tropický den letošního roku, se podle meteorologů navzdory současnému ochlazení nedá s jistotou říct. Jako poslední tropický den v roce je v historických záznamech uvedený 4. říjen roku 1929. V neděli bude zataženo, často s přehánkami a teplotami do 23 stupňů. Ekránu na Moravě a ve Slezsku ještě mlhy, no a teploty od 7 ráno do 22 stupňů odpoledne. Výkupní ceny mléka v České republice se v meziročním porovnání snížily o víc než 27%. Zatímco produkce mléka v Evropě i ve světě stoupla, poptávka po něm oslabila. Obchodníkům nestačí nižší ceny mléčných výrobků dané zlevněním mléka a tlačí na jejich další pokles, řekl předseda Českomoravského svazu mlékárenského Jiří Kopáček na konferenci v Přibyslavi na Vysočině. Uvedl, že například konzumní mléko a máslo obchodní řetězce prodávají v akcích za ceny, které nepokrývají ani náklady na jejich výrobu a dodal.
2: Tyto dvě zmíněné komodity, tedy konzumní mléko a máslo, jsou velmi citlivé zboží, proto jich maloobchod tolik zneužívá. Ale dnes, když jim to funguje zde, se snaží prosadit další snižování i u dalších mléčných výrobků, jako jsou třeba sýry, které se stále poměrně dobře prodávají. To opravdu není možné. Chceme-li, aby mlékárenství zůstalo udržitelné, musí se jeho výrobky především prodávat za reálné a nikoli za nesmyslné ceny.
1: Domácí spotřeba mléka a výrobků z něj ale podle svazu meziročně stoupla o 7% a byla minulý rok historicky nejvyšší. Přibývá případů žloutenky. Dokonce prázdnin zachytili lékaři jen o 7 případů žloutenky typu C míň než za celý loňský rok. Dokonce srpna to bylo 1368 případů. Za tak vysokým číslem může být lepší diagnostika a taky elektronizace hlášení. Podle lékařů ale nemocných skutečně přibývá. Osobní vlaky z Ústí nad Labem Střekova do Děčína po takzvané Střekovské straně od prosincové změny jízdního řádu nepojedou. Rozhodnutí Ústeckého kraje, který vzal na vědomí petici občanů proti zrušení provozu osobní dopravy, je definitivní. Řekl to radní Tomáš Rieger.
3: Osobní doprava na té trati bude zastavena vlastně od nového jízdního řádu v letošním roce, to znamená v prosinci. Budou posíleny autobusy linky 450 ve špičkách. Není potřeba se obávat, že by se děti nedostali včas do školy. Tam tu trať využívá málo lidí. To je vždycky alfa omega všeho, proč ty tratě zaniknou. Ten provoz na železnici je pochopitelně násobně dražší než provoz autobusů. Kraj musí postupovat s péčí řádného hospodáře.
1: A míříme za včelami. Teplé a suché počasí letos v létě podle včelařů příliš nepřálo produkci medu. Bude ho tedy pravděpodobně méně než v běžných letech. Karel Toupal z rodinné včelí farmy u Toupalů z Kolovče na Domažlicku k tomu dodal.
4: To sucho bylo takový, že ty včely moc nelítaly, že oni spíš jako chladí ten úl, to znamená, že lítají pro vodu, kterou tam rozstřikujou, takže potom ta snůška jako trošku vázne. Oni potom nelítají pro nektar a pro ten pyl, ale spíš si chladí ten úl, takže lítají spíš pro vodu.
1: Podle Toupala je dnes složité včelařit. Poslední dobou se proto zaměřuje i na jiné podnikatelské aktivity, třeba na výrobu marmelád a zeleninových dochucovadel. V královský Toro na západě Ugandy v Africe pohřbili krále Oyu Nimbu. Ten byl nejmladším vládnoucím monarchou na světě. Zemřel na konci srpna ve věku 34 let. Na trůn usedl už ve 3 letech. Jeho smrt vyvolala spor o nástupnictví, který rozdělil královskou rodinu a upoutal pozornost celé země. A teď ze sportu. Mistryně světa Tereza Kneblová zakončila světový pohár kanoistek na divoké vodě ziskem bronzu ve finále v Södu Yrsel. Třetí skončila 23-letá česká reprezentantka i celkově v pětidílném seriálu. Fotbalisti Liberce v 8. kole první ligy zdolali doma Mladou Boleslav 3-0 a posunuli se do čela neúplné tabulky o 2 body před Slávii, která má k dobru nedělní zápas v Teplicích. Za Slovance prosadili 3 bývalí hráči středu českého celku. Skóre otevřel v první půli Vasil Kušej a po změně stran se trefili Lukáš Mašek s Vojtěchem Stránským. Mladá Boleslav utrpěla premiérovou prohru v sezóně. Neporazitelnost drží v soutěži už jen obhájce titulu Slavia. Ještě Bohemians a Slovácko 2-0. Pražané po druhé v ligové sezóně zvítězili. Slovácko v soutěži na výhru čeká. Brněnské derby nováčku první ligy ovládli fotbalisté Zbrojovky, kteří v duelu 8. kola zdolali Artis 2-1. A ještě se vracíme do španělského Katalánska. Kanoista Lukáš Rohan obsadil ve finálovém závodě světového poháru v 5. místo. Na medaili ztratil 58 setin v sekundě. Zvítězil Španěl Miguel Travé.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Noci už jsou chladné, ven se oblečte, pokud míříte na brzký výlet. 11 až 6 stupňů čekáme při oblačném nebi. Kránu pozor na mlhy na Moravě a ve Slezsku. A jaký bude pak nedělní den? Zatažený s občasnými přeháňkami, a to až do večera. A teploty od 16 na severu Čech až po 22 stupňů Celsia na Slovácku a Pálavě.
0: Frekvence 1.
5: Frekvence 1.
0: To nejlepší z muziky.
5: Z muziky. Frekvence 1. Sobotní party mix Frekvence 1.

Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.

0: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: V České republice stoupá počet nemocných z HIV, jsou na to ale léky. Na to je na válku připravené, řekl zástupce velitele spojeneckých sil v Holandsku. A Morava žije vinobraním i slováckými slavnostmi. Zdraví vás Láďa Jakub. Lékaři loni zaznamenali v Česku 293 nových případů onemocnění HIV, což bylo nejvíc od začátku sledování nemoci. V letošním roce do konce května lékaři nemoc diagnostikovali u 125 lidí. V současné době můžou nakažení užívat moderní léky, které postup nemoci prakticky zastaví. Můžou díky nim žít běžný život, včetně sexuálního, bez rizika nakažení partnera. Před rokem Evropská komise schválila přípravek lenacapavir, který by měl bránit před nakaženým virem. Kvůli vysoké ceně, ale na něj zdravotní pojišťovny zatím nepřispívají. V budoucnu by se to však mohlo změnit. Lenacapavir není očkování, tělo si po podání léku nevytváří protilátky, vysvětluje viroložka a vědkyně Lucie Vránová.
2: Lenacapavir se váže na protein obal toho viru. Když si to přirovnáme třeba k chodníku, tak ten virus se skládá, řekněme, z těch dlažebních kostek. A v normálním fungování máte mezi dlažebníma kostkama prostě písek. A lenacapavir si můžeme představit jako takový cement, že prostě vezmu ten chodník a zacementuju ho, tak z toho ty kostky prostě nevyndám, nejde s nima hnout a nemůže se ani nic skládat, což je vlastně i úplně jiný přístup, než co se týče vakcín.
1: Virus HIV napadá bílé krvinky zvané lymfocyty, které jsou nezbytné pro imunitu. Severoatlantická aliance NATO je připravena velmi rychle přejít z mírového stavu do války, prohlásil to generál poručík John Mead, zástupce velitele velitelství spojeneckých sil NATO v nizozemském Brunsumu. Sdělil to polské televizi TVP World s tím, že se aliance stále víc soustředí na přípravu bojiště, aby mohla v případě propuknutí konfliktu rychle reagovat. Americký prezident Donald Trump by zase moc rád viděl, kdyby se Irsko sjednotilo se Severním Irskem. To je součástí Velké Británie. Americký prezident to řekl po schůzce s irským premiérem Michaelem Martinem. A teď nabídka práce v nejzápadnější části České republiky. Nová oprava Hrenská hala Českých drah začala fungovat v Chebu. Bude sloužit servisu vlakových souprav pro celý Karlovarský kraj a taky částečně i pro soupravy ze sousedního Ústeckého kraje. V servisním centru v západočeském Chebu pracuje asi stovka zaměstnanců. Podle zástupce dopravce Tomáše Honomichla jich bude potřeba ale nebrat víc.
3: Zejména kvalifikací elektrotechnik, elektronik, což jsou profese, které obecně jsou, řeknu, nedostatkové. To znamená, i v rámci západních Čech a Chebu vlastně navazujeme spolupráci se školami, tak abychom vlastně získali kvalifikované zaměstnance z řad studentů a nabídli jim vlastně perspektivní uplatnění v Českých drahách.
1: A ze západu Čech na Moravský, Jih a Východ. Centrem Uherského Hradiště prošel dopoledne krojovaný průvod. Zapojilo se do něj několik tisíc lidí z města i obcí a mikroregionů na jihovýchodě Moravy. Průvod byl jedním z vrcholů slováckých slavností vína a otevřených památek. Na letošek připadá jejich 23. ročník. Program začal už v pátek a potrvá do nedělního večera. Víc říká ředitelka pořádajícího klubu kultury Uherské Hradiště Anna Stránská.
4: Je to živá, živelná, spontánní událost. Doménou slováckých slavností vína a otevřených památek je to, že enormně vyrůstají na místních, na tom, že se tady spojí všechny obce, všichni občané, nejenom folkloristi, ale myslím, že mají i tu sílu dostředivou u těch, kteří ten folklor neprožívají každodenně. Já taky nechodím moc často v kroji třeba, teď jsem se tomu oddala a je to skvělé.
1: Slavnosti v Uherském Hradišti ožívají a nabízejí ochutnávky vín, jarmark, vystoupení folklorních souborů, cymbálových muzik, dechových hudeb, pěveckých sborů i hudebních a tanečních skupin a většina programu je zadarmo. Po dobu konání slavnosti se lze ve městě prohlédnout taky 22 památek, část z nich je totiž běžně nepřístupná. A další výletnice míří o víkendu taky na Moravu, ale tentokrát do Znojma, na tradiční vinobraní spojené s oslavou 800 let města Znojmo, a nebo taky na tradiční pálavské vinobraní do Mikulova na Břeclavsku.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Noci už jsou chladné, 11 až 6 stupňů Celsia čekáme při oblačném nebi a kránu pozor na mlhy, hlavně na Moravě a ve Slezsku. Jaký bude nedělní den? Zatažený s občasnými přehánkami až do večera. Teploty od 16 na severu Čech po 22 stupně Celsia na Slovácku a na Pálavě.

Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.

0: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Pěkný víkend z Frekvence 1 přeje Láďa Jakub. Mléko v České republice zlevňuje. Ústecký kraj ruší další vlaky. Ale to ještě nekončí. Můžeme se dočkat ještě jednoho tropického dne. Začínáme počasím. Tropický den by mohl letos ještě přijít, takže pokud je vám zima, dočkáte se tepla. Teploty přes 30 stupňů Celsia zažilo Česko tento rok poprvé 23. května a zatím naposledy ve středu 9.9. Jestli to byl poslední tropický den letošního roku, se podle meteorologů navzdory současnému ochlazení nedá s jistotou říct. Jako poslední tropický den v roce je v historických záznamech uvedený 4. říjen roku 1929. V neděli bude zataženo, často s přehánkami a teplotami do 23 stupňů. Ekránu na Moravě a ve Slezsku ještě mlhy, no a teploty od 7 ráno do 22 stupňů odpoledne. Výkupní ceny mléka v České republice se v meziročním porovnání snížily o víc než 27%. Zatímco produkce mléka v Evropě i ve světě stoupla, poptávka po něm oslabila. Obchodníkům nestačí nižší ceny mléčných výrobků dané zlevněním mléka a tlačí na jejich další pokles, řekl předseda Českomoravského svazu mlékárenského Jiří Kopáček na konferenci v Přibyslavi na Vysočině. Uvedl, že například konzumní mléko a máslo obchodní řetězce prodávají v akcích za ceny, které nepokrývají ani náklady na jejich výrobu, a dodal.
2: Tyto dvě zmíněné komodity, tedy konzumní mléko a máslo, jsou velmi citlivé zboží, proto jich maloobchod tolik zneužívá. Ale dnes, když jim to funguje zde, se snaží prosadit další snižování i u dalších mléčných výrobků, jako jsou třeba sýry, které se stále poměrně dobře prodávají. To opravdu není možné. Chceme-li, aby mlékárenství zůstalo udržitelné, musí se jeho výrobky především prodávat za reálné a nikoli za nesmyslné ceny.
1: Domácí spotřeba mléka a výrobků z něj ale podle svazu meziročně stoupla o 7% a byla minulý rok historicky nejvyšší. Přibývá případů žloutenky. Dokonce prázdnin zachytili lékaři jen o 7 případů žloutenky typu C méně než za celý loňský rok. Dokonce srpna to bylo 1368 případů. Za tak vysokým číslem může být lepší diagnostika a taky elektronizace hlášení. Podle lékařů ale nemocných skutečně přibývá. Osobní vlaky z Ústí nad Labem Střekova do Děčína po takzvané Střekovské straně od prosincové změny jízdního řádu nepojedou. Rozhodnutí Ústeckého kraje, který vzal na vědomí petici občanů proti zrušení provozu osobní dopravy, je definitivní. Řekl to radní Tomáš Rieger.
3: Osobní doprava na té trati bude zastavena vlastně od nového jízdního řádu v letošním roce, to znamená v prosinci. Budou posíleny autobusy linky 450 ve špičkách. Není potřeba se obávat, že by se děti nedostali včas do školy. Tam tu trať využívá málo lidí. To je vždycky alfa omega všeho, proč ty tratě zaniknou. Ten provoz na železnici je pochopitelně násobně dražší než provoz autobusů. Kraj musí postupovat s péčí řádného hospodáře.
1: A míříme za včelami. Teplé a suché počasí letos v létě podle včelařů příliš nepřálo produkci medu. Bude ho tedy pravděpodobně méně než v běžných letech. Karel Toupal z rodinné včelí farmy u Toupalů z Kolovče na Domažlicku k tomu dodal.
4: To sucho bylo takový, že ty včely moc nelítaly, že oni spíš jako chladí ten úl, to znamená, že lítají pro vodu, kterou tam rozstřikujou, takže potom ta snužka jako trošku vázne. Oni potom nelítají pro nektar a pro ten pyl, ale spíš si chladí ten úl, takže lítají spíš pro vodu.
1: Podle Toupala je dnes složité včelařit. Poslední dobou se proto zaměřuje i na jiné podnikatelské aktivity, třeba na výrobu marmelád a zeleninových dochucovadel. V královský Toro na západě Ugandy v Africe pohřbili krále Oyu Nimbu. Ten byl nejmladším vládnoucím monarchou na světě. Zemřel na konci srpna ve věku 34 let. Na trůn usedl už ve 3 letech. Jeho smrt vyvolala spor o nástupnictví, který rozdělil královskou rodinu a upoutal pozornost celé země. A teď je ze sportu. Mistryně světa Tereza Kneblová zakončila světový pohár kanoistek na divoké vodě ziskem bronzu ve finále v Södu Yrsel. Třetí skončila 23-letá česká reprezentantka i celkově v pětidílném seriálu. Fotbalisti Liberce v 8. kole první ligy zdolali doma Mladou Boleslav 3-0 a posunuli se do čela neúplné tabulky o 2 body před Slávii, která má k dobru nedělní zápas v Teplicích. Za Slovance prosadili 3 bývalí hráči středočeského celku. Skóre otevřel v první půli Vasil Kušej a po změně stran se trefili Lukáš Mašek s Vojtěchem Stránským. Mladá Boleslav utrpěla premiérovou prohru v sezóně. Neporazitelnost drží v soutěži už jen obhájce titulu Slavia. Ještě Bohemians a Slovácko 2-0. Pražané po druhé v ligové sezóně zvítězili. Slovácko v soutěži na výhru čeká. Brněnské derby nováčku první ligy ovládli fotbalisté Zbrojovky, kteří v duelu 8. kola zdolali Artis 2-1. A ještě se vracíme do španělského Katalánska. Kanoista Lukáš Rohan obsadil ve finálovém závodě světového poháru v 5. místo. Na medaili ztratil 58 setin v sekundy. Zvítězil Španěl Miguel Travé.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Noci už jsou chladné, ven se oblačte, pokud míříte na brzký výlet. 11 až 6 stupňů čekáme při oblačném nebi. Kránu pozor na mlhy na Moravě a ve Slezsku. A jaký bude pak nedělní den? Zatažený s občasnými přeháňkami, a to až do večera. A teploty od 16 na severu Čech až po 22 stupňů Celsia na Slovácku a Pálavě.
5: To nejlepší z muziky.
0: Sobotní party mix Frekvence 1.

0: největší hity posledních let.
1: Dám tě rád, i když děláme chybí, život s tobou se mi vážně líbí.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Sobotní party mix Frekvence

0: Frekvence 1 zprávy.
1: V České republice stoupá počet nemocných z HIV, jsou na to ale léky. NATO je na válku připravené, řekl zástupce velitele spojeneckých sil v Holandsku. A Morava žije vinobraním i slováckými slavnostmi. Zdraví vás, Láďa Jakub. Lékaři loni zaznamenali v Česku 293 nových případů onemocnění HIV, což bylo nejvíc od začátku sledování nemoci. V letošním roce do konce května lékaři nemoc diagnostikovali u 125 lidí. V současné době můžou nakažení užívat moderní léky, které postup nemoci prakticky zastaví. Můžou díky nim žít běžný život, včetně sexuálního, bez rizika nakažení partnera. Před rokem Evropská komise schválila přípravek lenacapavir, který by měl bránit před nakaženým virem. Kvůli vysoké ceně, ale na něj zdravotní pojišťovny zatím nepřispívají. V budoucnu by se to však mohlo změnit. Lenacapavir není očkování, tělo si po podání léku nevytváří protilátky, vysvětluje viroložka a vědkyně Lucie Vránová.
2: Lenacapavir se váže na protein obal toho viru. Když si to přirovnáme třeba k chodníku, tak ten virus se skládá, řekněme, z těch dlažebních kostek. A v normálním fungování máte mezi dlažebníma kostkama prostě písek. A lenacapavir si můžeme představit jako takový cement, že prostě vezmu ten chodník a zacementuju ho, tak z toho ty kostky prostě nevyndám, nejde s nima hnout a nemůže se ani nic skládat, což je vlastně i úplně jiný přístup, než co se týče vakcín.
1: Virus HIV napadá bílé krvinky zvané lymfocyty, které jsou nezbytné pro imunitu. Severoatlantická aliance NATO je připravena velmi rychle přejít z mírového stavu do války. Prohlásil to generál poručík John Mead, zástupce velitele velitelství spojeneckých sil NATO v nizozemském Brunsumu. Sdělil to polské televizi TVP World s tím, že se aliance stále víc soustředí na přípravu bojiště, aby mohla v případě propuknutí konfliktu rychle reagovat. Americký prezident Donald Trump by zase moc rád viděl, kdyby se Irsko sjednotilo se Severním Irskem. To je součástí Velké Británie. Americký prezident to řekl po schůzce s irským premiérem Michaelem Martinem. A teď nabídka práce v nejzápadnější části České republiky. Nová opravárenská hala Českých drah začala fungovat v Chebu. Bude sloužit servisu vlakových souprav pro celý Karlovarský kraj a taky částečně i pro soupravy ze sousedního Ústeckého kraje. V servisním centru v západočeském Chebu pracuje asi stovka zaměstnanců. Podle zástupce dopravce Tomáše Honomichla jich bude potřeba ale nabrat víc.
3: Zejména kvalifikací elektrotechnik, elektronik, což jsou profese, které obecně jsou, řeknu, nedostatkové. To znamená, i v rámci západních Čech a Chebu vlastně navazujeme spolupráci se školami, tak abychom vlastně získali kvalifikované zaměstnance z řad studentů a nabídli jim vlastně perspektivní uplatnění v Českých drahách.
1: A ze západu Čech na moravský Jih a východ. Centrem Uherského Hradiště prošel dopoledne krojovaný průvod. Zapojilo se do něj několik tisíc lidí z města i obcí a mikroregionů na jihovýchodě Moravy. Průvod byl jedním z vrcholů slováckých slavností vína a otevřených památek. Na letošek připadá jejich 23. ročník. Program začal už v pátek a potrvá do nedělního večera. Víc říká ředitelka pořádajícího klubu kultury Uherské Hradiště Anna Stránská.
4: Je to živá, živelná, spontánní událost. S doménou slováckých slavností vína a otevřených památek je to, že enormně vyrůstají na místních, na tom, že se tady spojí všechny obce, všichni občané, nejenom folkloristi, ale myslím, že mají i tu sílu dostředivou u těch, kteří ten folklor neprožívají každodenně. Já taky nechodím moc často v kroji třeba, teď jsem se tomu oddala a je to skvělé.
1: Slavnosti v Uherském Hradišti ožívají a nabízejí ochutnávky vín, jarmark, vystoupení folklorních souborů, cymbálových muzik, dechových hudeb, pěveckých sborů i hudebních a tanečních skupin a většina programu je zadarmo. Po dobu konání slavnosti se lze ve městě prohlédnout taky 22 památek, část z nich je totiž běžně nepřístupná. A další výletníci míří o víkendu taky na Moravu, ale tentokrát do Znojma, na tradiční vinobraní spojené s oslavou 800 let města Znojmo, a nebo taky na tradiční pálavské vinobraní do Mikulova na Břeclavsku.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Noci už jsou chladné, 11 až 6 stupňů Celsia čekáme při oblačném nebi a kránu pozor na mlhy, hlavně na Moravě a ve Slezsku. Jaký bude nedělní den? Zatažený s občasnými přeháňkami až do večera. Teploty od 16 na severu Čech po 22 stupně Celsia na Slovácku a na Pálavě.

0: muziky.
1: Frekvence 1.
0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity.
0: Největší hity posledních let.
2: Po svět je Hollywood a v něm chci zát.
1: Ale i hity legend pop music.
3: The winner takes it all.
1: S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Pěkný víkend z Frekvence 1 přeje Láďa Jakub. Mléko v České republice zlevňuje. Ústecký kraj ruší další vlaky. Ale to ještě nekončí. Můžeme se dočkat ještě jednoho tropického dne. Začínáme počasím. Tropický den by mohl letos ještě přijít, takže pokud je vám zima, dočkáte se tepla. Teploty přes 30 stupňů Celsia zažilo Česko tento rok poprvé 23. května a zatím naposledy ve středu 9.9. Jestli to byl poslední tropický den letošního roku, se podle meteorologů navzdory současnému ochlazení nedá s jistotou říct. Jako poslední tropický den v roce je v historických záznamech uvedený 4. říjen roku 1929. V neděli bude zataženo, často s přehánkami a teplotami do 23. stupňů. Ekránu na Moravě a ve Slezsku ještě mlhy, no a teploty od 7 ráno do 22 stupňů odpoledne. Výkupní ceny mléka v České republice se v meziročním porovnání snížily o víc než 27%. Zatímco produkce mléka v Evropě i ve světě stoupla, poptávka po něm oslabila. Obchodníkům nestačí nižší ceny mléčných výrobků dané zlevněním mléka a tlačí na jejich další pokles, řekl předseda Českomoravského svazu mlékárenského Jiří Kopáček na konferenci v Přibyslavi na Vysočině. Uvedl, že například konzumní mléko a máslo obchodní řetězce prodávají v akcích za ceny, které nepokrývají ani náklady na jejich výrobu, a dodal.
2: Tyto dvě zmíněné komodity, tedy konzumní mléko a máslo, jsou velmi citlivé zboží, proto jich maloobchod tolik zneužívá. Ale dnes, když jim to funguje zde, se snaží prosadit další snižování i u dalších mléčných výrobků, jako jsou třeba sýry, které se stále poměrně dobře prodávají. To opravdu není možné. Chceme-li, aby mlékárenství zůstalo udržitelné, musí se jeho výrobky především prodávat za reálné a nikoli za nesmyslné ceny.
1: Domácí spotřeba mléka a výrobků z něj ale podle svazu meziročně stoupla o 7% a byla minulý rok historicky nejvyšší. Přibývá případů žloutenky. Dokonce prázdnin zachytili lékaři jen o 7 případů žloutenky typu C méně než za celý loňský rok. Dokonce srpna to bylo 1368 případů. Za tak vysokým číslem může být lepší diagnostika a taky elektronizace hlášení. Podle lékařů ale nemocných skutečně přibývá. Osobní vlaky z Ústí nad Labem Střekova do Děčína po takzvané Střekovské straně od prosincové změny jízdního řádu nepojedou. Rozhodnutí Ústeckého kraje, který vzal na vědomí petici občanů proti zrušení provozu osobní dopravy, je definitivní. Řekl to radní Tomáš Rieger.
3: Osobní doprava na té trati bude zastavena vlastně od nového jízdního řádu v letošním roce, to znamená v prosinci. Budou posíleny autobusy linky 450 ve špičkách. Není potřeba se obávat, že by se děti nedostali včas do školy. Tam tu trať využívá málo lidí. To je vždycky alfa omega všeho, proč ty tratě zaniknou. Ten provoz na železnici je pochopitelně násobně dražší než provoz autobusů. Kraj musí postupovat s péčí řádného hospodáře.
1: A míříme za včelami. Teplé a suché počasí letos v létě podle včelařů příliš nepřálo produkci medu. Bude ho tedy pravděpodobně méně než v běžných letech. Karel Toupal z rodinné včelí farmy u Toupalů z Kolovče na Domažlicku k tomu dodal.
4: To sucho bylo takový, že ty včely moc nelítaly, že oni spíš jako chladí ten úl, to znamená, že lítají pro vodu, kterou tam rozstřikujou, takže potom ta snůška jako trošku vázne. Oni potom nelítají pro nektar a pro ten pyl, ale spíš si chladí ten úl, takže lítají spíš pro vodu.
1: Podle Toupala je dnes složité včelařit. Poslední dobou se proto zaměřuje i na jiné podnikatelské aktivity, třeba na výrobu marmelád a zeleninových dochucovadel. V královský Toro na západě Ugandy v Africe pohřbili krále Oyu Nimbu. Ten byl nejmladším vládnoucím monarchou na světě. Zemřel na konci srpna ve věku 34 let. Na trůn usedl už ve 3 letech. Jeho smrt vyvolala spor o nástupnictví, který rozdělil královskou rodinu a upoutal pozornost celé země. A teď ze sportu. Mistryně světa Tereza Kneblová zakončila světový pohár kanoistek na divoké vodě ziskem bronzu ve finále v Suédu Yrjel. Třetí skončila 23-letá česká reprezentantka i celkově v pětidílném seriálu. Fotbalisti Liberce v 8. kole první ligy zdolali doma Mladou Boleslav 3-0 a posunuli se do čela neúplné tabulky o 2 body před Slávii, která má k dobru nedělní zápas v Teplicích. Za Slovance prosadili 3 bývalí hráči středočeského celku. Skóre otevřel v první půli Vasil Kušej a po změně stran se trefili Lukáš Mašek s Vojtěchem Stránským. Mladá Boleslav utrpěla premiérovou prohru v sezóně. Neporazitelnost drží v soutěži už jen obhájce titulu Slavia. Ještě Bohemians a Slovácko 2-0. Pražané po druhé v ligové sezóně zvítězili. Slovácko v soutěži na výhru čeká. Brněnské derby nováčku první ligy ovládli fotbalisté Zbrojovky, kteří v duelu 8. kola zdolali Artis 2-1. A ještě se vracíme do španělského Katalánska. Kanoista Lukáš Rohan obsadil ve finálovém závodě světového poháru v 5. místo. Na medaili ztratil 58 setin v sekundy. Zvítězil Španěl Miguel Travé.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Noci už jsou chladné, ven se oblečte, pokud míříte na brzký výlet. 11 až 6 stupňů čekáme při oblačném nebi. Kránu pozor na mlhy na Moravě a ve Slezsku. A jaký bude pak nedělní den? Zatažený s občasnými přeháňkami, a to až do večera. A teploty od 16 na severu Čech až po 22 stupňů Celsia na Slovácku a Pálavě.